0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muziku? Pnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Ty rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, Rock Rádio.
0: Konec legrace.

Americe měli Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Mi řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš. Tě, co na tom chlastu máš.
1: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Máš.
1: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
2: Rock Radio.
1: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
2: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni dnes.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím, že co na...
0: Opravdu vás pobaví.

je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou

Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika.

Jangan.

what can buy.

0: Že už začne hodina.
1: No a co?
0: Že už začne hodina.
1: Ano, no a co?
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Hodina.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, hujere.
0: Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, hujere.
0: Musíme jít.
2: Poslyšte, hujere. Poslyšte, hujere. Já rozhodně Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám... Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá... Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí promítci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostivost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli...
2: Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli...
2: Teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si...
2: To hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si...
2: Skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu. Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
3: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Poctivej český festiák. Poctivej český festiák nonstop. A poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rok te přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světový. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší kapely s největšími hvězdami světového roku. To s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je rok. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc čků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás po... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Pobaví.
2: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
3: Co jdu, profesore?
2: Dále.
3: Co jdu, profesore?
2: Dále.
3: Co jdu, profesore? Za minutu. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Sore. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne. Hoď. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne.
2: No a co?

0: facebookových přání. Ostrý do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. E-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osobně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Náctí podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal?
1: Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělala. Co se měl dělat?
1: Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělala. Co se měl dělat?
1: Dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělala. Co se měl dělat?
0: Rock
2: dělá, co dělal, nedělala, co se měl dělat.
0: Rock Radio.
2: Co dělal, nedělala, co se měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dělala, co se měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo, konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický ob... Rock Radio. Elektrický oběd. Od... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookovický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přát. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a...

DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10 hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala.
4: Na Veronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
5: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně ne... Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Of Rock a budete na svých. Od AC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Na Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma hnojivem. My před očima očili do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky.
2: Takhle je to snad jasný.
1: Řek za rok nashledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: Naložil, odvezl, vykázal, debil.

Dabu EFM. Dabu EFM nebo na Dabu EFM nebo na radia.cz. Rockradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a CZ. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát po. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Rock Radio. Rock Radio.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Ruby? Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Je a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Alternative Rock na rok.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokotě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký že slíže Trautenberg Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký že slíže Trautenberg a Trakehol horký že slíže Trautenberg a Traktor. 13. června v Mortenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdar premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Spotřeba.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Spotřební daň.
1: Za hubičku. CZ.
0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 1% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Hledáte adres.cz
0: pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin a...
0: Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin... Už vám přijde... okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria přijde... okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria... okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát.
2: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nej...
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budovky. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101
2: metrů. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
3: Nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů. A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle za...
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pou...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma.
3: Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...

0: Šnalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: firmanazážitky.cz.
1: Tak najdete pouze na
2: firmanazážitky.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekora na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. To CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Vans. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Vám zlepší náladu.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Na jednom místě. Pohodlné

0: výhodná nabídka. Nissan a teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně paliv. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s výhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 5 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí
0: Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v
1: klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou.
1: Po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou.
1: 40 stupňů. To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Smete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: A v kolonách zachovejte ledový klid. Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express.
2: Chovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis.
2: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizace.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně.
2: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce. Včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Se netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si na koupí.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express.cz. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express.cz. Ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express.cz.
1: Okno. Objednejte se na
3: Klima Express.cz.
4: Oknem fou
3: Klima Express.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá kdo. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
5: Zední.
4: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
5: Zední.
4: Fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
4: Padá kdo pak nám to praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne.
4: Na to praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
6: Zedník.
5: Malíř.
6: Topenář.
5: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
6: Rekonstrukce.
5: Podlahář.
6: Ale ne.
5: Na to všechno stačí rekbity.
6: Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho.
5: Podlahář.
6: Ale ne.
5: Na to všechno stačí rekbity.
6: Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho.
6: Ale ne.
5: Na to všechno stačí rekbity.
6: Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu.
5: Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
7: Opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Záruka kvality.
5: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Záruka kvality.
5: Informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Záruka kvality.
5: .cz

0: Regbity, záruka kvality.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz Vše slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz Anky. www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Na www.rokoviradio.cz

0: dává smysl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodné.

0: Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana zprávy. Cichanouská. Mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství. Fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství.

0: Kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve věčném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
1: Rock Radio.
0: Druhé místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženost občas.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě. A ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konce
0: stupně Celsia?
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci.
6: Máme tři minuty po šestý, je středa, desátého června. A hezký středeční. Tři minuty po šestý je středa, desátého června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza. Anabel. A Zuzka. Teď nám bude hrát Potužník senior. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve čtyři třeba ráno.
7: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stáří.
6: Že vstávají ve čtyři třeba ráno.

0: To je porucha spánku, miláčku, to přijde.
1: Ve 4 třeba ráno.
0: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
1: Třeba ráno.
0: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
1: Takže
0: to je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
1: Takže to ještě nejsem starý, když to
0: stářem taky, neboj se nic.
1: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
0: Ještě ne, neboj se nic.
1: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
0: Ještě
1: abych
0: ne.
1: Spal furt.
0: Většinou to přichází.
1: Nejsem starý, když to nemám.
0: Ještě
1: abych
0: ne.
1: Spal furt.
0: Většinou to přichází po 50.
1: Takže to nemám.
0: Ještě
1: abych
0: ne.
1: Spal furt.
0: Většinou to přichází po 50.
1: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
0: Furt. Většinou to přichází po 50.
1: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
0: Ještě přichází po 50.
1: Takže tam máš ještě 3 roky, jak to je dobrý.
0: Ještě máš čas.
2: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
0: Sama od sebe?
1: Jsi krása.
2: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší a už to má.
2: Dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
0: Sama od sebe?
1: Jsi krása.
2: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak sama od sebe?
1: Jsi krása.
2: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak tady je něco špatně, to mi nevychází.
2: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak tady je něco špatně, to mi nevychází. Matematicky.
1: Hele, počkej, a máš taky
0: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak tady je něco špatně, to mi nevychází. Matematicky.
1: Ale počkej, a máš taky poruchu erekce.
0: To má, tak Zuzka tady je něco to má, špatně, no. To mi nevychází matematicky.
1: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce.
0: Špatně, ano. To mi nevychází matematicky.
1: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce.
2: Myslím si, že ne.
0: Vychází matematicky.
1: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce.
2: Myslím si, že ne.
1: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě než.
0: Matematicky.
1: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce.
2: Myslím si, že ne.
1: Jo, takže a máš taky poruchu erekce.
2: Myslím si, že ne.
1: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě než.
0: Ona chodí na pravidelný.
2: Myslím si, že ne.
1: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě než
0: ona chodí na pravidelný prohlídky prostaty.
1: Jak to ještě než
0: ona chodí
1: ještě
0: na pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
1: Tak pak si to tady prohmátne.
0: Na pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
1: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si
0: dáme. Prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
1: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho.
0: Prostaty, takže je v pořádku.
1: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a potuž. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a potužníka seniora. Tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a potužníka seniora. Tak si dáme toho Trautumerka a potužníka seniora.
3: Rok.
1: Trautumerka a potužníka seniora.
3: Rok Radio.
1: A potužníka seniora.

0: Kostky, Panoptiko, Škvory nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulence.
1: To jsou největší rokeři v oty, určitě. Ale si vystojíte jede frontu na pivko.
0: Mašinka, kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří.
1: To na mašinka,
0: kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti, že jo?
0: Kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete na Vezuv do
0: kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete na Vezuv do kempu, spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete na Vezuv do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o čtyři lupiny a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Připište telefonní číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po Instagram. Připište telefonní číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože na
1: 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože nás čeká co? Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
1: Jít domů potom. Jo, takhle.
0: Tak teď to nezafunguje.
1: Jít domů potom. Jo, takhle.
0: Tak teď to nezafungovalo.
1: Potom. Jo, takhle.
0: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
1: Jo, takhle.
0: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí. Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
1: Dneska to je nějaký to propaktaš.
0: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
1: Dneska to je nějaký to propaktaš, ještě pak budem propojit. Dneska to je nějaký to propaktaš, ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger.
1: Propaktaš, ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo.
1: Budem propojit. No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo. To jsme říkali.
1: Si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic, tak ty klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic, tak ty
1: klasicky
0: na telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic, tak ty
1: klasicky na Messenger. Spin Doctor, Stu Princess na Rock Rádiu. Spin Doctor, Stu Princess.

0: R.E.M., Imitation of Life, imitace života, přesně života, přesně takhle teďka vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu?
0: Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu? Dneska je středa.
0: A my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu? Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekni, dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme. Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme. Tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spoustu. Máme tady další 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. To 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. To dvoudenní festival. Lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. To dvoudenní fest, kde se můžete těšit na spousta kapel. To dvoudenní festival od 4. do 5. Můžete těšit na spousta kapel, je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. Spousta kapel, je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. A dvoudenní festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Července. A hraje tam třeba Forest Jump, Martina Pártlová. Martina Pártlová, hraje tam třeba Forest Jump, Martina Pártlová, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Koblíž,

0: Rokový kulendárium.
1: Je středa.
0: Rock Radio. Rokový kulendárium.
1: Je středa 10.
0: Rock Radio. Rokový kulendárium.
1: Je středa 10. června.
0: Rokový kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek dnes.
0: Kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek dneska. Je středa 10. června a svátek dneska slaví. Středa 10. června a svátek dneska slaví Gita a Ota. 10. června a svátek dneska slaví Gita. Slaví Gita a Ota a Margita a Greta.
2: Je, Ota Herešů, je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrajeme si se, Ota se asi nepíše s dvěma toč.
2: Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrajeme si se, Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
2: Zdravíme.
1: Hrajeme si se, Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče. Hrajeme si se, Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch
1: Otů. Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Se nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je propíšeš s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je
2: jedno. Jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je
2: jedno.
1: Problém je, že tenhle ten den
2: Otů.
1: Problém je
2: jedno.
1: Problém je, že tenhle ten den je tak, že jeden web. Problém je
2: jedno.
1: Problém je, že tenhle ten den je tak, že jeden web říká, že tenhle ten den je tak, že jeden web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má den je tak, že jeden web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. A druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
2: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu. Že má svátek Gita, tak já nevím.
2: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tady Gita, tak já nevím.
2: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak
2: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tady máme si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 62 let. No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník. Dneska tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlain. Za tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlain. Zakládající člen, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlain. Zakládající člen kapely Smashing Chamberlain. Zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Pumpkins.

0: Všemopicím.
1: Všemopicím, i těm, který vypadá.
0: Všemopicím.
1: Všemopicím, i těm, který vypadá docela hezky.
0: Happy birthday to you. Všemopicím.
1: Všemopicím, i těm, který vypadá docela hezky.
0: Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli...
0: Hey, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzikám dám...
0: Day, happy birthday to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzikám dáme si Davida...
0: Happy birthday to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzikám dáme si Davida...
0: Hey, to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzikám dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě... Davida Kolera a chci zas v tobě zpět.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a... Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do... Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě
2: den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte s...
2: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na čekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se
3: na ní. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tak děti, zítra je taky.
2: Těšíme se na vás.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a
2: sp... se na vás.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kem... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Bez kempu. www. Bez kempu CZ. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
7: A zadny jsou tady! A zadny jsou tady! A tak jsem pro... A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal...

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Do mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednat hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno objednáš. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Utrhnout
0: se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Vými kódy na Alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Na Alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory.
1: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2
1: druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2
1: druhů.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. Čečky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máte vlastní...
1: jako z Kauflandu.
3: Máte vlastní dodávku?
1: Doruč... jako z Kauflandu.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Tahle na
3: Kurýra.cz. One by Allegro.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíční. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 5 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a začněte na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vod. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do...

Rozmydlený tykve. No pak tady... Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska dvojí přání. 61 let má... Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska dvojí přání. 60 rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska dvojí přání. 61 let má filipínsko. 61 let má filipínsko americký gitarista, skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies. Americký gitarista, skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies. A 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal, taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. Kapely Pixies.

0: naší prodejny nebo na váhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Atención!
0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: Atención!
0: Z. Vodafone.
1: Atención, señoras y señores.
0: Vodafone.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do let.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém. Tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance.
1: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online. Heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Taneční kroky vz.
1: La Tropical.
3: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Tropical.
3: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara
3: učí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar
3: naučíme tančit.
1: Awara šar.
4: No tože
3: tančit.
1: Awara šar. Šar.
4: No tože seš mladý projektant s mokrým. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovské i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo Vysokoratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nově. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of na i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the

0: Song, který se jmenuje Opice šla do nebe. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší. Se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opice.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.

0: Díky, Davide, David Koller. Díky, Davide, David Koller na Rock Rádiu. Díky, Davide, David Koller na Rock Rádiu. Díky, Davide, David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad na středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás má rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jak snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás, teď si jdeme, snad nás máte rádi, jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou tu, jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou tu, máme taky rádi. Vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou tu, máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album.
0: Jdeme dát zprávy se Zuzkou tu, máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na
0: rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

1991 od Divo můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od Divo. Zvolit desku Angel Red z roku 1991 od Divočáků Voj z roku 1991 od Divočáků Vojvod. 1991 od Divočáků Vojvod. 1991 od Divočáků Vojvod.

0: Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje? Muzika. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30. Jsou tu krátké.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30. Jsou tu krátké zprávy. Vedoucí.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády. Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády. Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla. Jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců. Úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců. Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry. Přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chceme kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chceme z dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí pro hotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medaile. Olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Listka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: Rock Radio. Počasí. Oštěpem
1: Nikola Ogrodníková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadním s občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším.

vašem hlasu záleží. Týmá vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský parkovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo je to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2000. A jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. A trojka z roku 2009. Z roku 2009.

0: trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: 19 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále se řeší nehoda stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále se řeší nehoda ve Frýdku.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále se řeší nehoda ve Frýdku. Nehoda ve Frýdku místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici. Frýdku místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické. Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické. Se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické. Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické. Ulici a v Kolíně na Nebovické.
2: Spolehlivé
0: na Nebovické.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Suzuki.cz.

Dvojku mají Rush. Dvojku mají Rush a jejich deska. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. A jejich deska Signals z roku 1982. Signals z roku 1982. 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990. Něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991.

Děkujeme za zprávy, Zuzko. Děkujeme za zprávy, Zuzko. Teď už zase muzika. Green Day, Americký idiot. Děkujeme za zprávy, Zuzko. Teď už zase muzika. Green Day, Americký idiot. Zuzko, teď už zase muzika. Green Day, Americký idiot. Hey, Americký idiot. Americký idiot.

0: si zajet do nějakého města, musí s ním popovídat. A on by odpovídal na základě od jeho nějakého města, musí s ním popovídat. A on by odpovídal na základě od jeho názoru a o základě od jeho názoru a o jeho hlasem, a se u toho tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů. Že z toho chtějí vydělat peníze. Tak teďka Sharon na to odpověděl.
1: No a ty doláry jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak.

0: Tak z něčeho to platit musíš.
1: No a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: No přesně tak, tak z něčeho...
1: Ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: No přesně tak, tak z něčeho to platit musíš. Zase...
1: Jsou pak jenom příjemný bonus.
0: No přesně tak, tak z něčeho to platit musíš. Zase... No přesně tak, tak z něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu musíš. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozyho. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozyho potom někam vozit. Na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozyho potom někam vozit, tak to není zadarmo. Udělat a toho Ozyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: No, Liťo. Každá sranda něco stojí.
0: Ozyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: No, Liťo. Každá sranda něco
0: stojí. Není zadarmo.
1: No, Liťo. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že s Kastě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No,
0: já
1: jo,
0: bych mu přines gram nebo dva. Bych si s ním šel popovídat.
1: No,
0: já
1: jo,
0: bych mu přines gram nebo dva. Gram
1: nebo dva. Že budeme mít česky?
0: Ne.
2: Hello, Ozzy.
0: Ne.
2: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you, Danda from Czech Republic. Nice to meet you.
0: Hele, jako
2: Republic. Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem.
2: Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
2: Would
0: úplně...
2: Would you talk with me? Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
2: Would
0: úplně...
2: Would you talk with me?
0: Hele, jako nejsem
2: Would
0: úplně...
2: Would you talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší angličtinař a rozhodně jako nejsem
2: Would
0: úplně...
2: Would you talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší angličtinař a rozhodně nemluvím jako indě...
2: Talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší angličtinař a rozhodně nemluvím jako indická... Nejsem úplně nejlepší angličtinař a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem...
0: angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit. Nechtěla urazit.
0: No tak doufejme, že přijede Ozzy chrám, že někde na Václaváku zjistí. No tak doufejme, že přijede Ozzy chrám, že někde na Václaváku zjistí, s ním pokecáme v nějakém nákupáku. No tak doufejme, že přijede Ozzy chrám, že někde na Václaváku zjistí, s ním pokecáme v nějakém nákupu. No tak doufejme, že přijede Ozzy chrám, že někde na Václaváku zjistí, s ním pokecáme v nějakém nákupači.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak. Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak Ozzy, těšíme se $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe. A za
1: mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak Ozzy, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme, dobře, tak Ozzy, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak ten AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda.
3: Co mají elektrik?
0: AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda.
3: Co mají
0: elektrik? IG je pohoda.
3: Co mají elektrikáři, kurý?
0: Pohoda.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Káři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete dři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer. Potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přes... Na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Fle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přesně pro vaši... A variabilitu... Přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc tu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Víc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák na 5 let nebo 200 tisíc.

0: Green Day, American Idiot.
1: На рок-радио 6 годин.
0: Green Day, American Idiot, na rock radio 6 hodin a 36 minut.
1: Je středa, tvůj oblíbený den.
0: Rock radio 6 hodin a 36 minut.
1: Je středa, tvůj oblíbený den.
0: Ano.
1: A 36 minut. Je středa, tvůj oblíbený den.
0: Ano.
1: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného. Je středa, tvůj oblíbený den.
0: Ano.
1: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. Tvůj oblíbený den.
0: Ano.
1: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš rád. Oblíbený den.
0: Ano.
1: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic. A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic. Ozzy Osbourne. Tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic. Ozzy Osbourne. Tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic. Ozzy Osbourne.
0: Ano. Ano.
1: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je, říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, si s ním po obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, si si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, si s ním popovídat a on by odpovídal někde si zajet do nějakého města, si s ním popovídat a on by odpovídal na základě Ozzyho

0: kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už 100 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 3. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Parťák už od 499 000 bez DPH.
1: 4 dny to ne...
0: Od 499 000 bez DPH.
1: 4 dny to nejlepší...
0: 99 000 bez DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a...
0: ...tisíc bez DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire...
0: ...PH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2020... ...přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a Dirty, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a další Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40... ...2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. a Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do dne ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do dne stupenky pro jednotlivce i Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do dne stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzeny. Vyraž na Bejzeny na Otočku, je do dne stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. Otočku, je do dne stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzen.
1: Stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzen Firefest, mediálně rok rádio. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Jo. Rok rádio. Rok je slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov.
2: Rok je slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Rok je slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní.
2: Slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní.
2: Muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že oním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkový, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více infli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být
5: liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška. A takže je. V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Že je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Co mě. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Co mě vozí. Mám mě auto. I tramvaje. Co mě vozí do školy. No jasno. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, vše mě vozí do školy. No jasně.

0: jasně, všechno u nás doma. I moje hrakoly. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás
0: u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podobama.
0: I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu pod.
0: I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie.
2: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
2: Denní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
4: Světné
2: maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
4: Svět není jen
2: pre.
3: Jsme energie tohoto města.
4: Svět není jen samé slunce a
3: jsme energie tohoto města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
3: Je tohoto města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
3: To města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete.

0: užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Raňany, vaše nejsladší jahody.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Eta. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Eta extra sladka.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Eta extra sladka. Tým Lidl, to se vyplatí. Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta. To se vyplatí. Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta. Platí. Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, věci, a na gore B a R D S věci, a na gore B a R D S tečka CZ, a na gore B a R D S tečka CZ.
4: Kup si auto
3: gore B a R D S tečka CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto
3: CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. A Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz

Nemusíš randit s modelkama, nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. S modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý. Jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý. Že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
1: To nám jde vždycky. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. My tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
1: Hele, to je... Citlivá témata, my tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
0: Hele, to je stejně zajímavý, když...
1: A my tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
0: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tomhletom chtěl zpívat.
1: Jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
0: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tomhletom chtěl
2: zpívat.
0: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tomhletom chtěl zpívat jeden song ve výzvě. Stejně zajímavý, když jsem o tomhletom chtěl zpívat jeden song ve výzvě. Když jsem o tomhletom chtěl zpívat jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě chtěl zpívat jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A zpívat jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají tady slova.
1: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
0: Počkej, ale on rozhodně neproběhne.
1: Víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
0: Počkej, ale on rozhodně neproběhne, ale zmizel, on má zahrál na
1: Honzíku.
0: Počkej, ale on rozhodně neproběhne, ale zmizel, on má zahrál na nějaká tam se posadila, pak probíhal. On rozhodně neproběhne, ale zmizel, on má zahrál na nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec. No ale zmizel, on má zahrál na nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
1: Já myslím, že se
0: normálně zahrála a nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
1: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik. Byly až tak moc, jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. Jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly celé tři na jednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
0: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou.
1: Nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
0: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou. Teda
1: jako jestli střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
0: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou. Teda
1: jako
2: v tom
1: jestli
2: článku,
1: měl tři na jednou, tak to bylo, Zuzi.
0: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou. Teda
1: jako
2: v tom článku,
1: měl tři na jednou, tak to docela vychytal.
0: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou. Teda
1: jako
2: v tom článku,
1: tři na jednou, tak to docela vychytal.
0: Bylo tak okoupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo.
1: Vychytal to.
0: Bylo tak okoupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli...
0: Okoupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba...
0: Hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba... Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba... Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba... Tak měl ty, kým bylo, jako jestli jim bylo třeba... Tak měl bylo třeba... Tak měl týpek dost divný choutky. Tak měl týpek dost divný choutky. Tak měl týpek dost divný
1: choutky.
0: Takže s čím to...
2: Tak měl týpek dost divný
1: choutky.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že...
2: Divný choutky.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že...
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že ty to nedělej.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že ty to nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
0: Já si myslím, že to bylo chytrý, mně se to líbí.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Středa.
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa.
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa. Zuzky je nám třeba. Zuzky je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat Downu, zatkla muže, který měl předstívat Downu syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupali a starali se o něj.
1: Honza hned říkal, že něco takového plánuje. Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne?
3: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masáži. Slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat nožičku a oni, jo, už chudáčku, pojď.
2: Ježiš,
3: pojď
2: ti náš, kdyby to jako napadne, to je bizár,
1: lidi vymýšlejí lecos, no. Tak jako když jsme viděli...
2: Jako důležitý je,
3: že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
1: Prostě máš jako na pívě.

Rozjezd s Honzou Dandou, a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Uvažujete tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na... kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Více na Vaillant.cz.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Tatart vyhlašuje Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Nakupte malé spotřeby.
1: Ano,
2: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče.
1: Ano,
2: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče etních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart. Zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Chceš mít ten správný drive?
2: Opravdový elektrospecialista.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Ti přiváží Jarov. Operák za super cenu a k tomu služby zde zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefy bony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 314,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a zehořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. Čajový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland za 19,90 až do 16. června. Kaufland 19,90 až do 16. června. Kaufland

0: Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou. Jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Byli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Tak co? Raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
2: Tak co?
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
2: Tak co koupelna hotová?
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
2: Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
1: Se zprávy.
2: Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč umyla. Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč umyvadlo záchod. Tak co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč umyvadlo záchod. Co koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč umyvadlo záchod. Hotová.
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
3: Všechno hotový. Peš.
2: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
3: Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Dlo záchod.
3: Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák. Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák. Co?
2: Tak takhle. Odvětrávání. Kde je větrák?
3: Větrák. Co?
2: Tak takhle ne. Kde je větrák?
3: Větrák. Co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrák?
3: Větrák. Co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
3: Větrák. Co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilátory.
2: Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na
4: ventilatory.cz.
5: Toto vysílání.
4: .cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné.
4: .cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodne vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz, kde ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.

0: až do 16. června. Kaufland. Nejvyšší 16. června. Kaufland.
1: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokový No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz A nevešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém známilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Teniska Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazena tou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazena sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazena jako číslo 8 s výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1. Šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2. Nad která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2. Nad Renatou Sarazovou nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2. Nad Renatou Sarazovou číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2. Nad Renatou Sarazovou zvítězila 6-1, 6-2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika. 6-1, 6-2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio.
0: 2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataž.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženo, ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teplo západní polovině Čech čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 Čech čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na pěta.
1: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 65. kilometru. A pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
1: Rock Radio.
7: Rokovej rozjezd.
8: Dobré.

0: zprávy.
1: Hezké ráno máme my.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos po... Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů... Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3000... Jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků. Odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity. Mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity. 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity. Vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků. Června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů Ministerstva obrany zůstává personál z hlavních priorit armády vedle modernizace a investic do nové techniky. Speciální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají,
2: i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství.

0: čumáci, ať máte hodně energie a nejste rozjezd. Dobré ráno, čumáci, ať máte hodně energie a nejste dole, neboli... Dobré ráno, čumáci, ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down. Dobré ráno, čumáci, ať máte hodně energie a nejste dole, neboli... Čumáci, ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4 minuty. Hodně energie a nejste dole, neboli anglický down, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:45 ve středu. Dole, neboli anglický down, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:45 ve středu. Anglický down, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:45 ve středu 10. června.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:45 ve středu 10. června. 7:45 ve středu 10. června. Přátelé, kapely Forest, Kamil Střihavka, je Akronek a Olbent, Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panovka, je Akronek a Olbent, Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, Tonek a Olbent, Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který budeme hrát. Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které...
0: Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete vidět...
0: To nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete vidět...
0: Kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu...
0: ...me hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu,
0: ale...
1: Kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu, a my tady máme 4 lupeny, které můžete vidět na Vezuv Festu, a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě F Festu, a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to, a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte tam 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte tam jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě doma. Máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě doma. 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo. No, si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
0: No a teď už
1: popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
0: No a teď už
1: telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
0: No a teď už kapela, která tam nebyla. 3 sestry, kapela, která tam nebyla. 3 sestry a jejich sovy v mazutu. 3 sestry a jejich sovy v mazutu. A jejich sovy v mazutu.

cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce. A když jsme se vraceli cestou domů,

ten strom plakal, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal, dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal, porážej strom. A ten strom plakal, a ten strom plakal.

0: Weirdo Excel psal vždycky z týho září nový album Weirdo. Weirdo Excel psal vždycky jako divňák. Nový album Weirdo. Weirdo Excel psal vždycky jako Weirdo Excel psal vždycky jako divňák.
1: No.
0: Aby jsme navázali Weirdo Excel psal vždycky jako divňák.
1: No.
0: Aby jsme navázali divňák.
1: No.
0: Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak
1: No.
0: Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak divňák. Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak divňák. Kapela...
1: A ty si jdeš taky divňák, můj milovaný. Taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a... Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do... Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Ne, tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic, ne teda na pozor, dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. V pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemá července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud se zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupenu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Já doufám, že ještě jsou. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou. Pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji,
1: jo, jsou.
0: Tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky i ty staré. Tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky i ty starý s kapelou Rasmus. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo jak?
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až...
1: moc bezmezně. Až ti to vadí.
0: Mm-hmm. To bylo
1: jak
0: až...
1: moc bezmezně. Až ti to vadilo.
0: Tyjo.
1: Jak... Až ti to vadilo.
0: Tyjo. Jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do... Jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš tam a tíš tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, že si nepůjde ven.
1: Aha. Tak to už trošku hraničí.
0: Kde bydlí ten zpěvák a koukáš, že si nepůjde ven.
1: Aha. Tak to už trošku hraničí.
0: Zpěvák a koukáš, že si nepůjde ven.
1: Aha. Tak to už trošku hraničí s jistou psychickou...
0: Koukáš, že si nepůjde ven.
1: Aha. Tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak... nebudeme to hodnotit. Trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že...
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak tak. Jo. Psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že...
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak tak.
0: Jo, byla dobrá.
1: Poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že...
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak tak.
0: Jo, byla dobrá.
1: Dobrá byla. Tak nebudeme to hodnotit, že...
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak tak.
0: Jo, byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila, dobrá byla. Hodnotit, že...
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak tak.
0: Jo, byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila, dobrá byla, tak co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte.
1: Dobrá byla, tak co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na...
1: Co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim před...
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim...
0: Chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady...
1: Když se na ten... jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady
1: Masters,
0: třeba...
1: Když se na ten Masters, ale tak, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady
1: Masters,
0: třeba...
1: Když se na ten Masters, ale tak...
0: Tak. Ale zase tak, kdyby bydleli tady
1: Masters,
0: třeba...
1: Když se na ten Masters, ale tak...
0: Tak.
1: Co už?
0: No nic, jdeme si dál... Když se na ten
1: Masters, ale tak...
0: Tak.

0: to už.
1: No nic, jdeme si další muziku. Teď už Bon Jovi.
0: Ten třeba. Masters, ale tak. Co už.
1: No nic, jdeme si další muziku. Teď už Bon Jovi. You. No nic, jdeme si další muziku. Teď už Bon Jovi. You give love a bad name. Ty dáváš lásce špatný jméno. Ano. Na Rock Rádiu.
0: Ano.
1: Špatný jméno. Ano. Na Rock Rádiu.
0: Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano. Ano.
1: Na Rock Rádiu.
0: Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano.
1: Rádiu.
0: Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano. Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano. Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano. Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano.
1: Vezmeš si mě?
0: Ano. Ano.

10 minut po 7 dohrávají. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Razmus. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Razmus a 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Razmus a jejich pecka z roku 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Razmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Rádiu Razmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Razmus pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Razmus loni vydala 12.3 Guilty. Finská kapela Razmus loni vydala 12. září. Rasmus loni vydala 12. září nový album Weirdo. Loni vydala 12. září nový album Weirdo. Loni vydala 12. září nový album Weirdo.

rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: si a najednou ticho. Přátelé, jako v robě.
1: Byli Battle Bees, Here We Are.
0: To stojíme, povídáme si a najednou ticho. Přátelé, jako v robě.
1: Byli Battle Bees, Here We Are.
0: A najednou ticho. Přátelé, jako v robě.
1: Byli Battle Bees, Here We Are, který dohráli nevíme kdy.
0: Před 10 minutama.
1: Přátelé, jako v robě. Byli Battle Bees, Here We Are, který dohráli nevíme kdy.
0: Před 10 minutama, ale to je v pořádku.
1: Byli Battle Bees, Here We Are, který dohráli nevíme kdy.
0: Před 10 minutama, ale to je v pořádku.
1: Here We Are, který dohráli nevíme kdy.
0: Před 10 minutama,
1: ale to je v pořádku. 19 minut. Doufám, že nám nepadli vysílače.
0: No nic.
1: Přátelé, čeká nás další rockin. Pátek, sobota. Spousta kapel a samozřejmě v sobotu. Spousta kapel a samozřejmě v sobotu taky náš rockrádiový tým a na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
0: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského.
1: Takže to
0: bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali, v pátek Ostrava, v sobotu Moravský Krumlov, velmi výživný víkend. Moravský Krumlov s celým naším týmem. Bude tam rockrádiový stánek, vy si tam můžete koupit merch. Vzít si různé upomínkové molepky, kondomy a tak dál, ale každopádně, proč to říkáme, pro jednoho z vás máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů. Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou s keroutidlety festáky. Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude
1: 15 hodin.
0: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
1: Ne.
0: Příkonečně tady bude klid jeden den. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá snímek a držíme palec.

0: jiný pohled.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz direct-auto.cz.
2: Já nový plot mám.
1: auto.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty do
1: Z.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
2: Nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. I montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
4: Oknem fouká, střecha padá.
3: Všechno dobrý.
4: Oknem fouká, střecha padá. Kdo pak
3: dobrý.
4: Oknem fouká, střecha padá. Kdo pak nám to praví?
5: Zedník.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
4: Pod střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
4: Pod a kdo pak nám to praví?
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno
4: nám to praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
4: Praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí rekbit.
6: Topenář.
5: Podlahář.
6: Ale ne,
5: na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte.
5: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbit. Domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity. Záruka kvality.
5: Informací na rekbity.cz.
6: Rekbity. Záruka kvality.
5: Rekbity.cz.
6: Rekbity. Záruka kvality.
5: .cz.
6: Rekbity. Záruka kvality.
7: Věda. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Řemeslo. Slimovice. Liho. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které jí.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co?
9: Da.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování. Víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard.
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s
8: Allegrií. Můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro...

0: Niemand daar. Niemand. Níme tady u toho stojí. Níme tady u toho stojíme, povídáme si a najednou. Níme tady u toho stojíme, povídáme si a najednou ticho. Jako v hrobě. Níme tady u toho stojíme, povídáme si a najednou ticho. Jako v hrobě.
1: Byli Battle Bees, here we are.
0: Níme tady u toho stojíme, povídáme.

0: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
0: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitek
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firmku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. CZ.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC. Z. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už a je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
4: a co SSB?
3: Ejší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
4: a co SSB?
3: SSB?
4: SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: SB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A
4: garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavní spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii. Stavební.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
3: A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv
3: stáhnout.
4: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jak... no normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s Borgi. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Hodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Když u Buřinka.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79. A krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 29,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 20. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dlka 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dleska půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k třetímu šest jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k třetímu šestý. 21,90. Albert. Dle srovnání k třetímu šestý. Dle srovnání k třetímu šestý.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Botenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází vy
5: příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a přichází Vinetů a velko přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních pod širým

0: CZ. Tu neproležíš. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivené.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivenej.
0: CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivenej pohled.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivenej pohled.
3: Kup si auto.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivenej pohled.
3: Kup si auto v direct.
2: Pokřivenej pohled.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.

0: nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Hon. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a...
1: Srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Dávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací...
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www...
1: Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www... Ve vstupenky a více informací na www... Westernové-městečko.cz Informací na www... Westernové-městečko.cz nebo v síti .cz nebo v síti Ticket Portál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat.
2: Nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na do stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Ani. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rok.
2: Těšíme se na vás.

0: Skelet a ich... Skelet a ich Monster neboli Obluda minutu po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši...
0: Půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši... Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy a čušte žádný ticho. Žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový čas. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rockrát, co se děje?
3: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agentury. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agentury z práce kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový jednadvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod včetně zákazu dovozu ruských ryb. Ruské banky i takzvanou stínovou flotilu oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize.

0: čeká další start v diamantové lize. Nadal dostala pod hranici 50 sekund. Čeká další start v diamantové lize. Hranici 50 sekund. Čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se před sekund čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medaile v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem. Na meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. I bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Rock Radio. Olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Rock Radio. Medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Rock Radio. Počasí. Oštěpem Nikola Ogrodníková. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převažovat Ogrodníková. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 20 stupňů Celsia. Rock Radio Doprava. Na D6. Rock Radio Doprava. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Rock Radio Doprava. Na D6 se stále řeší nehoda ve Radio Doprava. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 5 Doprava. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati. Na 80. kilometru ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati. Tam se srazily dva osobáky. A vážná nehoda se Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati. Tam se srazily dva osobáky. A vážná nehoda se řeší v Brdě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici ve Veří, kde tramvaj srazila chodce.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo máte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicí. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla. Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi. Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi pryč v 7. Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a Wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme stří cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu minut. Máme středu 10. čeho? Června.
1: A protože je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky, čtyři lístky. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky, čtyři lístky. Že je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky, čtyři lístky, sakra, se to nenaučím. Na ve... Tak si pojďme rozdat další dva lístky, čtyři lístky, sakra, se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je...
0: Pojďme rozdat další dva lístky, čtyři lístky, sakra, se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky, 2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
2: Trenirkarna.cz.
1: Mobily do ručky.
2: Trenirkarna.cz.
1: Do ručky.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo tři... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Kliky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Kliky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio procent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno z. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
3: 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.
3: Objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku
3: a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
2: Trenirkarna.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden.
2: CZ.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Tula Mordiu. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská grilovačku pořídíte u nás tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská pořídíte u nás tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky žádná celá nás tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litrů. Třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litrů za 209. Lovaná irská whisky žádná celá 7 litrů za 209.

0: 99,90. Whisky žádná celá 7 litrů za 299,90. Holba šerák, ryzí 7 litrů za 299,90. Holba šerák, ryzí pivo z hor za šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 120. Instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland. A za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Attention!
0: Až do 16. června. Kaufland.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to
0: 16. června. Kaufland.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane.
0: Kaufland.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok má. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jak se to stane? Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: jen jednou.

0: víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný tanečník ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino je. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Svět není jen samé slunce.
0: Omezena.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si
2: Pneu.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50. Chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50. Platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50%. Na celou obě stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou obě a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC
4: 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del. Do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
5: Jaké pantofle?
4: 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
5: Jak
4: platí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý...
4: KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy...
4: Jiné služby rozvozují del.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na...
4: Del.
5: Jaké pantofle...

0: jedinečné
1: prvna u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Jedinečná nabídka
1: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Jedinečná nabídka v Tetě.
1: Více na Nissan.cz.
0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma.
1: Nissan.cz.
0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59 make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50 další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola?
0: Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola
0: dřív... Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou...
0: Drogerie.cz.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. To budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře mi. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory, to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Tory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedská firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: nebo na radia.ifm nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin je na 40.
0: Rock Radio.
1: A v 7 hodin je na 40 minut jsme A v 7 hodin je na 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vladimír z Prostějova. Je na 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vladimír z Prostějova. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, dobré. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme...
2: Ano, sedí.
1: Výborně, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
3: Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... Tak to takový nabídky.
1: Někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... Tak to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba...
2: Momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, že seš na operačním sále, seš...
2: takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, že seš na operačním sále, seš chirurg, ty kati tam leží pacient. Počkej, seš třeba, já nevím, že seš na operačním sále, seš chirurg, ty kati tam leží pacient třeba. Ale seš chirurg, ty kati tam leží pacient třeba, nebo tak.
2: No to vyloženě ne, ale je to náročné.
1: Ty kati tam leží pacient třeba, nebo tak.
2: No to vyloženě ne, ale je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá.
1: Třeba, nebo tak.
2: No to vyloženě ne, ale je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá, tak
2: se... No to vyloženě ne, ale je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně.
2: Ne, ale je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že...
2: Je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
2: No,
3: ne... Co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
2: No, nemohl bych to
3: asi... Teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
2: No, nemohl bych to asi tak zařizovat rádi
3: úplně. Dobře. Že nás to začalo zajímat.
2: No, nemohl bych to asi tak zařizovat rádi úplně.
1: Dobře, jo, dobře.
3: Takhle.
1: Nebudeme to zveřejňovat.
2: No, nemohl bych to asi tak zařizovat rádi
1: úplně. Dobře,
3: jo,
1: dobře.
3: Takhle.
1: Nebudeme to zveřejňovat.
2: No, nemohl bych to asi tak zařizovat rádi úplně.
1: Dobře,
3: jo,
1: dobře.
3: Takhle.
1: Nebudeme to zveřejňovat.

0: nákupu. Nakupuj na eobuv.cz a víc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eobuv ví.
1: A teď pozor, extrémně v jiných prodejnách eobuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Odměním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Výtrma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Tí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Takže střelíš na Bázoši, ty zbylý dva.
1: Je nám to jasný.
0: Na Bázoši, ty zbylý dva.
1: Je nám to jasný. No ne, každopádně...
0: Ty zbylý dva.
1: Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užítej, tak... Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užítej, takhle se starýma... Užítej, takhle se starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit.
2: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno. Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau. Hezký ráno a užijte si to a čau.
3: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
2: Užijte si to a čau.
3: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
2: Čau.
3: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
3: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
4: Na Rock Rádiu nesoutěží.
1: Měj se krásně, papa.
4: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Krásně, papa.
4: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušný rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Do večera slušnej rok.
2: No a teď už tvůj oblíbenec, ale... No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
1: Superhero.
2: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
1: Superhero.
2: Tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
1: Superhero.
2: Aleš Brichten.
1: Superhero.
2: Brichten.
1: Superhero.
2: Superhero.

Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika.

dostalo, když zdejší panství Jelčan a Zeserlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku Zeserlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. A druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. A to se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné. Koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Bylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky to spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit, pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvář. Úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na akřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali Sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z tří. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou krosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli na a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout. To stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčan. Pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. Nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto se rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále exkluzivní městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem. Ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice nové stále expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou Moské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu. Kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu. Hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu. Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů. Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů. A jeho jméno je se Sedlčany. Právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů. A jeho jméno je se Sedlčany. Sedlčany, neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech odmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte, do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech. V muzeu s expozicí dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech. V muzeu s expozicí o jedné kot Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech. V muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojena okresu, zastavte se i v Sedlčanech. V muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy se i v Sedlčanech. V muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.

0: s ohromnými úspechy tuzemského motokrosu.
1: Rock Rádio
0: Motokeckého motokrosu.
1: Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio Motokeci. Keci.

0: Brothers. Brothers of Metal. Brothers of Metal. Bratři v železe. Brothers of Metal. Bratři v železe. Brothers of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel.
0: Čas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček.
0: Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci. A jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel ryb.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků
2: jako. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal do
2: celá Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků byl. Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedl. Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků byl z Jelčan a z Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejš užíval dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejšku byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména.

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Halloween a jejich Power na Rock Radio minutku před osmou. Halloween a jejich Power na Rock Radio minutku před osmou hodinou raní. Je středa. A Power na Rock Radio minutku před osmou hodinou raní. Je středa.
1: Ano.
0: Minutku před osmou hodinou raní. Je středa.
1: Ano. A my si dáme zprávy.
0: Před osmou hodinou raní. Je středa.
1: Ano. A my si dáme zprávy.
0: Hodinou raní. Je středa.
1: Ano. A my si dáme zprávy.
0: Páchnout. Je středa.
1: Ano. A my si dáme zprávy.
2: Páchnout.
1: Ano. A my si dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: Máme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: Po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou.
2: Te.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Smete
3: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express. V kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete
2: Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garáži,
2: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si na ksnosti.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíš obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vidíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: A za dny jsou
2: objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: A za dny jsou
3: klimaexpress.cz.
4: A za dny jsou tady
3: Express.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal
3: Z.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce prady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými noci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy máš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit,
4: před... Slevovými kódy na Alza.cz.
5: Utrhnout, sklidit.

0: uklidit, očistit.
1: Kódy na alza.cz.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Alza.cz.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kaufland.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kaufland.
0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a
0: v Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory.
2: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory.
2: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,91,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Kvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
2: Čerstvé
3: za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Norma. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Norma. Nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30 kola 0,175 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 2,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje? Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Děje.
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřině elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Potřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky teď
7: 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky teď bonusu. Teď super
7: na 100 km.
8: Jo, a díky teď bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD.
8: Jo, a díky teď bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD.
8: Teď bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD. Světový lídr v super.
8: Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. Super úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com. Nejvíc.com.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia ne www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Naposledy se v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Budou muset nabízet. Žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv. Dodržování zásad právního státu. Rock Radio Počasí.

0: Dnes bude převažovat Rádio počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě. Počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalý. Zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Skuji trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teplo se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. 14 až 19 stupni Celsia. Až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava časí. Rock Radio. Doprava.
0: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati, v Táboře se boural na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů. Na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů. A v Lounech na ulici Osvoboditelů.
2: Hledáte
0: na ulici Osvoboditelů.
2: Hledáte radost z jízdy při
0: dětelů.
2: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Se postaráme o vás i vaše BMW. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Pěknou středu, pracovní
1: rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Pěknou středu, pracovní. Dobré ráno, čumáci. Pěknou středu, pracovního týdne vám přeje.
4: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu, pracovního týdne vám přeje Honza.
4: Ana, čumáci.
3: Pěknou středu, pracovního týdne vám přeje Honza.
5: Anabel.
6: A Zuzka.
3: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza.
5: Anabel.
6: A Zuzka.
3: Čtyři středu pracovního týdne vám přeje Honza.
5: Anabel.
6: A Zuzka.
3: 4 minuty po 8 ve středu 10. týdne vám přeje Honza.
5: Anabel.
6: A Zuzka.
3: 4 minuty po 8 ve středu 10. června přeje Honza.
5: Anabel.
6: A Zuzka.
3: 4 minuty po 8 ve středu 10. června. Máme před sebou středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
3: Už po 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
3: Už po půl dne. Máme před sebou poslední hodinku.
7: Ano,

0: A v něm hospodský kvíz.
1: Už po půl devátý.
2: Jupi. O poslední hodinku.
0: Ano, a v něm hospodský kvíz.
1: Už po půl devátý.
0: Jupi.
2: Dneska bude
0: kvíz.
1: Už po půl devátý.
0: Jupi.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já.
1: Už po půl devátý.
0: Jupi.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil.
0: Jupi.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální. Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat.
0: Ano.
2: Zuzka už se tak těší.
0: Vyberte si Zuzku.
2: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz.
3: Já bych to dal jako vám oběma. Super.
2: Myslím, že by to bylo nejhezčí. No a teď už si dáme muziku.
0: Škorpíci.
2: The best is yet to come.
4: Rock Radio. Rock Radio.

0: Purple a King of Dreams, Král snů na Rock Radio v 8 hodin a 13 minut. King of Dreams, Král snů na Rock Radio v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa, 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa, máme po 8, tak tady mám pro tebe zase 13 minut k tomu. Dneska je středa, máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historii k tomu. Dneska je středa, máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historickou. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako... Really? Historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle... Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám.
0: Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Jethro Tull.
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako... Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako... Hele, jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako... Hele.
1: Takový nedvědi...
0: Ano. No, takový jako... Hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky, jo.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě, k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. června roku 19... No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1971... Hráli tuhle náced 71 v Denveru.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků házet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzika.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes... No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje jste na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje jste ma policajtama pokračovali médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje jste ma policajtama pokračovali v hraní i přes ten slznej plyn a ty nepokoje jste ma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i při plyn a ty nepokoje jste ma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to jste ma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci.
0: Hlavně i
1: koncert za všech podmínek.
0: Hlavně

0: I když seš jako art rocker, že jo, když seš prostě takováhle pohodička, že jo, když seš prostě takováhle pohodička, tak přesto slzák nic, boje, se to líbí. Mně se to líbí. Odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička. Hrajeme dál, ale kucí, nic nezapomeň.
0: No, odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička. Hrajeme dál, ale kucí, nic pódiem, pohodička. Hrajeme dál, ale kucí, nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si
1: stavili. Pohodička, hrajeme dál, ale kucí, nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež by...
1: Dál, ale kucí, nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad.
1: Ne, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich. Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásné. Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet
0: i podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? Do lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit,
0: tam...
1: ale bát ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit,
0: tam budeme maximálně,
1: budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit,
0: tam budeme maximálně házet trička, budeme maximálně házet trička,
1: to jo,
0: nebo naše slušní hostesky, trička,
1: to jo,
0: nebo naše slušní hostesky,
1: a nebo
0: naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, tak to je skoro horší než ten slzák, no, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme rád muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You, tak nic. Van Halen, can't stop loving you na rock radio.

Rokovej rozjezd z Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou

všichni svatí přiletí k ušti stát. A všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí. Ale bude se kok svatí přiletí. Ale bude se kok přiletí.

0: Tak to jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku. Ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
1: A nevadí, stejně to bude hrát potichu.
0: Dovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
1: A nevadí, stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec.
0: Tak to je v pořádku.
1: A nevadí, stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
0: Ano.
1: Což znamená, že v 9.
0: Ano, dorazí hvězdný host.
1: Ano, a jím, jak říkají Italové, je doktor Pepe.
0: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
1: To bylo...
0: Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
1: To bylo trošku jako Ital z Ústí.
0: Ke Kamilovi na rozhovor.
1: To bylo trošku jako Ital z Ústí.
0: Kamilovi na rozhovor.
1: To bylo trošku jako Ital z Ústí, nebo z tu, ale to já to Ital. Uznávám.
0: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
1: Uznávám.
0: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
1: Ne, mně se...
0: Pepem nelíbilo.
1: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavej, jakže pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se Kamil vyptá.
0: Taky, ale samozřejmě to budou jak...
1: Nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
0: Taky, ale samozřejmě to
1: minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
0: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé.
1: Jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
0: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé. Nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech streamovacích. www.rokovýradio.cz Mácha taky na našem webu www.rokovýradio.cz
1: A nebo si to
0: www.rokovýradio.cz
1: A nebo si to prostě poslechněte
0: www.rokovýradio.cz
1: A nebo si to prostě poslechněte
0: .cz
1: A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co ty? Nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Je poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co ty na to? Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Kurt Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Kurt Combine. Kurt Combine. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace.
1: Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace. Matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace zahubičku.
2: S dopravou zdarma.
3: Matrace zahubičku.cz.
2: Honda přiváží žhavou.
3: Matrace zahubičku.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUVného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním

0: vozem máční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda.
1: Nové vydání magazínu Reportér přidá
0: The Power of Dreams.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší
0: Power of Dreams.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší
0: Dreams.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macink. Pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ucí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je víc hraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. U to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Zase lítáš v oblacích. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď...
8: Právě teď
7: je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českým...
7: 850

0: Pan Optiko, a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: Jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo jen a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? 3 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt? Mazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím.

0: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si...
0: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si... Vyjďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z... Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Hledáte práci, která dá...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
2: Zážitky.
0: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej... CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozný Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úz... Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Nemáš co... .lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Nemáš .cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Nemáš co...
0: platí.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořebe, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krádia na web nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krádia na www.rokovýradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krádia na www.rokovýradio.
4: Potisk dárky, potisk dárky, byla talárky, rata tarararata, potisk dárky, potisk dárky, byla tarararata, potisk dárky, potisk dárky, byla i potisk dárky, byla CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kamenist
4: byla vel CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kamenist celého světa
4: byla vel CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa.
4: CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediné. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném. Raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro vás. Zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Tam také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu, kamení to CZ. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu, kamení to CZ. Krásnější domov a zahradu, kamení to CZ. Vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu.
6: Chceš mít ten správný drive?
5: Náladu.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží.

Jarov Drive. Operajv auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu slaží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Rok. Autojarov.cz. Rok. Radio. CZ.

0: ráno poznáváte. Ano, poznáváte. Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Než se pustíme do hospana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer.
0: Hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rokový album

0: tabulce obsadili druhé místo. Prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku pod hranici 50 sekund čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v osu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua z Mexika.
1: Rock Radio, doprava, radio, doprava.
0: Praze se bouralo na ulici Na Veselí, v Jablonci nad Nisou.
1: Doprava.
0: Praze se bouralo na ulici Na Veselí, v Jablonci. Praze se bouralo na ulici Na Veselí, v Jablonci nad Nisou se řeší nehoda. Praze se bourala na ulici Na Veselí, v Jablonci nad Nisou se řeší nehoda dvou osobáků na Mánesově ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. BMW.

0: vašem hlasu záleží. Včera rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Na Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. A jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod.

0: hlasujte na našem webu rokoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rokoviradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokoviradio.cz. Rock Radio. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Radio. Sport.
1: České
0: sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o post. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství. V závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3 a v

nebudu. Rádio. Až tady jednou s váma nebudu. Nechávám Dio. Až tady jednou s váma nebudu. Nechávám do, až tady jednou s váma nebudu. Nechávám dole svojí, s váma nebudu. Nechávám dole svojí vostudu. Budu. Nechávám dole svojí vostudu. Budu jen valit. Nechávám dole svojí vostudu. Budu jen valit oči, jak se chle svojí vostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země vostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země točí. Voda je mokrá, valit oči, jak se furt země točí. Voda je mokrá, nebe pořád, jak se...

0: telefonní číslo do studia, tak vytáčejte telefonní číslo do studia 725 844 číslo do studia 725 844 424 bude to zase velká taška 4 bude to zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 725 844 424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. 424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. Číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás nově vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany.
3: Drby z ohrad. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v
3: parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charakter. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie. Charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie. Přijeďte. Dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín.
4: Dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín.
4: Společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix, zděte s rozumem
6: a vybudovat náš domov.
5: Porfix, zděte s rozumem
6: náš domov.
5: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: anielský chór, falej holka, anielský chór, falej holky se válej, alej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20... No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem, jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem,
2: Rock Radio.
1: Minut. Ale než tam dojdem.
2: Rock Radio.
1: Ale než tam dojdem.
2: Rock Radio. Hospodský. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Tak si dnes.
2: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší.
2: Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrátky.
2: Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší. Bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší. To tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší.
3: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší? Anabel se taky těší?
4: Ano, velmi.
1: Výborně. Ježíš, tak je hezký, že se mi věky souhlasí. Těší?
4: Ano, velmi.
1: Výborně. Ježíš, tak je hezký, že se mi věky souhlasí. No nic. Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefon. Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefon.

0: až 70%. XXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních prodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. Six Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ. Potisk, trička, bilabel, CZ. Tisk, trička, bilabel, CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Bilabel, CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Bilabel, CZ.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Min Z.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Asi spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky...
1: Přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednej účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB. Podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Co se tady děje?
2: V tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Start Business zdarma na KB.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Na KB.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na dnu Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo.
5: 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo. A díky
5: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu
5: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu
5: na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
5: Vítrů.
6: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V auto úsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova
5: technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií.
5: BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto na autojeremiasova.cz.

0: trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
1: Trojboj.
0: Trojboj. Dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
1: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
1: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
1: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
1: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou refrény. To, díky čemu song většinou poznáme, refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol poznat, z jakýho songu ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rokový muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy roková muzika začala postupně vzkvét. To je první ukázka, poslouchejte.

80. začátek 90. let, tohle je ukázka. A 80. začátek 90. let, tohle je ukázka. 80. začátek 90. let, tohle je ukázka. Začátek 90. let, tohle je ukázka. Let, tohle je ukázka.

0: Takže rocková muzika. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A. Pink Floydi v kolébce, tohle byla buď za A. Pink Floydi a See Emily Play. Buď za A. Pink Floydi a See Emily Play. Nebo za Bad Doors, Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Míro, co myslíš? Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: A Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dobře, dáváš Bčko?
2: Taky Bčko. Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, tak to.

0: Anabel kýve, že možná... Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppardi, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe. Anebo Bon Jovi, you give love a bad name, ABC, Míro.
1: Dal bych ty Mötley Crüe.
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: ABC, Míro.
1: Dal bych ty Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem
0: chtěl. Míro.
1: Dal bych ty Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: Taky Bčko.
1: Dal bych ty Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: Taky Bčko, ty se nějak opičíš.
2: A to se neopičím.
1: Ty Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: Taky Bčko, ty se nějak opičíš.
2: A to se neopičím jako...
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: Taky Bčko, ty se nějak opičíš.
2: A to se neopičím jako...
3: A víš co, pak když se budou opičit...
2: Taky Bčko jsem chtěl.
0: Taky Bčko, ty se nějak opičíš.
2: A to se neopičím jako...
3: A víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapné.
0: Taky Bčko, ty se nějak opičíš.
2: A to se neopičím jako...
3: A víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako...
0: No,
2: a když se neopičím jako...
3: A víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako...
0: No,
2: a když se opičit
3: já, tak to bude úplně trapný jako...
0: No,
2: a když se opičit jako, že jo?
3: A já se nechci trapný jako...
0: No,
2: a když se opičit jako, když se jako, že jo?
3: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopičit.
2: Tak budeš to mít blbě.
3: Ne, hej. Já nechci dávat všechno stejně, takže já dám...
0: No, co tam vedou tři ty písmena?
2: A, B, B nebo C.
3: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně.
3: Ačko.
0: Správně je... Správně je.

0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45 jsme
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45 jsme zpátky a do trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme. Dobrý ráno přejeme.
2: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Míme.
2: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky.
2: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky.
3: Tak dobré ráno.
1: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky. Takže jo. To bude taková dneska víme, ty jsi vybral obě holky. Takže jo. To bude taková dneska vybral obě holky. Takže jo. To bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojky. Takže jo. To bude taková dneska trojice. Takže jo. To bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili. To bude taková dneska

0: Tohle byly buď za A Bring Me... Tohle byly buď za A Bring... Tohle byly buď za A Bring Me The Horizon a jich... Tohle byly buď za A Bring Me The Horizon a jich Throne, nebo za B Linkin Horizon a jich Throne, nebo za B Linkin Park a jich Numb, a nebo za C Pearl Jam a jich Jeremiah Throne, nebo za B Linkin Park a jich Numb, a nebo za C Pearl Jam a jich Jeremiah. Míro, co myslíš? Nebo za B Linkin Park a jich Numb, a nebo za C Pearl Jam a jich Jeremiah. Linkin Park a jich Numb, a nebo za C Pearl Jam a jich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
0: A nebo za C Pearl Jam a jich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
0: Za C Pearl Jam a jich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
0: Jam a jich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
2: Bečko.
3: A já taky.
0: Bečko.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
3: No. A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.

Takže správně. Takže správně, správně, čili si. Takže správně, správně, čili si dobře počítám, je to jedna. Takže správně, správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Takže správně, správně, čili si dobře počítám, je to 1-1. Takže správně, správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka. Správně, správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to. Čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde. Je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2 přesouvá trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2 přesouváme se do období stalo to dožene někde jinde. Otázka číslo 2 přesouváme se do období stadionového roku. Otázka číslo 2 přesouváme se do období stadionového roku. CCA 80 roku. CCA 80

0: v devíce, tyjo, to jsem sjížděl hodně, tyjo.
1: Tak
2: příště budu hádat prvního, aby si neřekl, že
0: jsem poslouchal v devíce, tyjo, to jsem sjížděl hodně, tyjo.
2: Tak příště budu hádat prvního, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
1: Samozřejmě poznali jste, což jsem rád příště to... To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, kdybyste to někdy chtěli vylepšit, tak nám zase někdy brnkni. A jinak mě hezký den.
0: Jo, vy taky. Jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Rock Radio.
4: Ahoj.
0: Taky, ahoj.
1: Čau.
3: Rock Radio.
0: Taky, ahoj.
3: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou... Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful, nebo Čau Čau Krásko. Bye bye beautiful, nebo čau čau krásko.

0: Já bych jako reálně to ty play bez nápověd všechny tři bych jako poznala. Nicméně je to krásný, tím pádem, jestli dobře počítám, tak je to 3-3-3-1,
1: takže Zuzka dneska trošku ostrouhala, ale jinak Anabel s Mírou po třech bodech, tak velká gratulace.
2: Potlesk.
1: Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
3: No, na tom telefonu je to takový horší.
1: Já právě jsem si říkal, že na tom telefonu to nebude úplně ono, prosím tě.
3: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: Anabel to všechno okopírovala a dala to taky.
3: To jsem poslouchal v devíce, to jsem sjížděl hodně.
1: Tak to všechno okopírovala a dala to taky.

0: Správne ste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart. Správne ste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart. Aj tá barva toho songu je celkem typ. Správne ste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart. Aj tá barva toho songu je 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro
1: Zuzku. Já jsem ti říkala
0: zatím
1: v opičce,
0: nic.
1: Jako po nás.
0: 2-0 pro Míru a Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala
0: zatím
1: v opičce, jako po nás.
0: Pro Míru a Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala
0: zatím
1: v opičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala
0: zatím
1: v opičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka, Zuzku.
1: Já jsem ti říkala v opičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3.
1: Jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3, poslouchejte.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3, poslouchejte. Tak otázka číslo 3, poslouchejte. Otázka číslo 3, poslouchejte. Poslouchejte.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. U roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: 要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Bez potisku CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisku
1: CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Hornice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.vracení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Pro výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: Proležela se vám matrace
4: .direct-auto.cz
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady
4: auto.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady
4: pre.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace za... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty ne... Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
6: V kuchyni, v obýváku, na za...
5: CZ.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už te kde... V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio. V obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádio. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia. Dejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz.
7: Dřív než začnou
6: Rádia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
6: Z.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš do června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com.
8: Ceny rostou
7: brno.com.
8: Ceny rostou
7: digom.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zla a u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál

0: CZ. A u portál CZ. Nejvyšál CZ.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
2: Zprávy. Hezké dopoledne.
3: Zprávy.
2: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy.
3: Zprávy.
2: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Armáda byla to podle odhadů mohla nabrat až 320 tisíc vojáků z povolání a 420 příslušníků aktivních záloh. Spojené státy dokončily odvetné údery na íránský vrtulník nad Hormuzským průlivem. Iránská ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě.

0: casa. A zadny jsou tady, a tak jsem pro tebe. A zadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nehrače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, dop mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, náš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Mými kódy na Alza.cz.
1: Mají 件漂亮的 T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只

0: Iránská oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gard na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla tím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla tím na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua. Zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1. Řeší se nehoda taky dvou osobáků v Hradci Králové v ulici v Lipkách.
2: Spolehlivé auto na cestě Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.

0: Rádio, rokový dobo. Rock Rádio, rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko.
0: Rock Rádio, rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko.
0: Rock Rádio, rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska
0: Rádio, rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hodinu, to znamená hvězdného hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hvězdného hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: Zeptáší v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: Ale my ho známe samozřejmě jako muzikanta, jako šéfa kapely. Doktor PP. Takže se to bude stáčet hlavně nějaký majetkový poměry nebo tohle. Tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože je to majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože je to věhlasný.
2: Teďka doktora práv.
1: Asi už to potřebujeme tady. Děkujeme Zuzce, a s vámi je Kamil, já vám přeju hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru. A to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender.

0: jako slavnější jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro slavnější jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo. A nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo. Ale samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo.
1: Tak ale... já doufám, že jako právník. Takže doufám, že jako právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak pro můj právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak pro můj život.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak pro můj život.
0: Ale tak je to takhle.
1: Tak pro můj život.
0: Ale tak tak
1: pro můj život.
0: Ale tak je to věhlasný jméno, že jo, jako tak věhlasný jméno, že jo, jako tak jo. To je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme dneska bavit, jo. To je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, taky zabrousíme tvoje vedlejší aktivity, které jsou spojeny třeba i s festivalem Benátská. Nicméně, když aby jsme představili kapelu Doktor PP našim posluchačům, tak samozřejmě založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod, nebo ta zajímalo, jaký byl ten důvod, nebo ta ambice založit tuhle tu kapelu, jestli to bylo třeba, jaký byl ten důvod, nebo ta ambice založit tuhle tu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat, ten důvod, nebo ta ambice založit tuhle tu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat, ta ambice založit tuhle tu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat, založit tuhle tu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat nějakou aktivitu, jakože se pobavit, ventilovat nějakou aktivitu, jakože na pohodu, bavit, ventilovat nějakou aktivitu, jakože na pohodu muziku, nebo vlivat nějakou aktivitu, jakože na pohodu muziku, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit nějakou aktivitu, jakože na pohodu muziku, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním aktivitu, jakože na pohodu muziku, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice...
0: Nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice...
0: Ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice prorazit máš vždycky, že jo, když hraješ, ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hraju od 15, ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hraju od 15. A bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hraju od 15 a klasicky západní Čechy zábavou 15 a klasicky západní Čechy zábavová kapela. Mm-hmm. No, a klasicky západní Čechy zábavová kapela. Mm-hmm. No a vlastně potom nějak jsme šli různě na vojnu, Milon Štěrnek, který potom zakládal Arakaj.
0: Jasně, známe.
1: No a potom se mnou, potom hrál se mnou Luboš Grossman, který potom měl docela slavnou... kapelu Pestaloci. A já jsem šel na vojnu a nějak jsme se prostě míjeli, a najednou v těch půlce těch devadesátek prostě přišel Luboš, máme kapelu. Jo, prostě uděláme kapelu, natočíme desku, tehda to víš, najednou to šlo, všechno. My jsme natočili desku, tam byl obrovský hit Beránci. To se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje

0: Ty. Mm-hmm. To se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím. Ano. To se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano.
0: Hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaní na Grammy a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaní na Grammy na objev roku. Dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaní na Grammy na objev roku. No jenže půlka těch kluků byly, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis. No jenže půlka těch kluků byly, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis. Těch kluků byly, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis. No a najednou, oni, já říkám, no tak budeme hrát, teď je to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, tak budeme hrát, teď je to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a je to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to a ní. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to a tak se na... Takže vlastně, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to a tak se na... Takže vlastně si udělali radost a to a tak se na... Takže vlastně jako ta ambice na to, živit se tím ta a to a tak se na... Takže vlastně jako ta ambice na to, živit se tím... Takže vlastně jako ta ambice na to, živit se tím tam asi nikdy nebyla. Ale zase naštěstí, jako ta ambice na to, živit se tím tam asi nikdy nebyla. Ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo hrát spousta skvělých muzikantů. Péťa Hejnek. Milan Hoffman Hoffi, který dneska hraje s Harlejem a prostě třeba jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně obrovským úspěchem toho té první desky a nějak jsme to moc neustáli.
1: A jak v současné době často hraje? Doktor Pepe kapela? Dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože no, to víš

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia dneska. Hvězdný host Rock Rádia dneska. Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě. Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený. Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený alias Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený alias Doktor PP. Zdravíme, ahoj. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady
2: zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám.
2: Napodobně.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám. Napodobně. V rádiu. Rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám nás v rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Uznávám, že tě tady mám nás v rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku tady mám nás v rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám Doktora Pep, o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám Doktora Pep, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna slyšel. Muziku poslouchám Doktora Pep, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili. Muziku poslouchám Doktora Pep, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili. Při zprávám Doktora PP, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili při zprávách, jestliže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili při zprávách, jestli seš...

0: hrám. Dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože ty to víš sám, jak to je. Dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože ty to víš sám, jak to je. Tak vlastně jsme živí, protože ty to víš sám, jak to je.
1: No ale ten název...
0: Jsme živí, protože ty to víš sám, jak to je.
1: No ale ten název je takový docela spetný, no. No ale ten název je takový docela specifický, kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo... No ale ten název je takový docela specifický, kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, takový docela specifický, kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: Hele, to se nějak...
1: Specifický, kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: Hele, to se nějak vzniklo, že...
1: Někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: Hele, to se nějak vzniklo, že nakonec já...
1: Přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: Hele, to se nějak vzniklo, že nakonec já... Protože Grossi chtěl, nakonec já, protože Grossi chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty, protože Grossi chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty, protože Grossi chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty Italii, tak Grossi chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty Italii, tak on byl, jak měl, nevím proč on je na ty, na ty Italii, tak on byl na ty Italii, tak on byl, Pestalozzi byl nějaký, víš, co byl Pestalozzi? To byl reformátor, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. Pestalozzi byl nějaký náboženský, nebo ne, myslím, ne, jakoby učitelský, nějaký náboženský, nebo ne, myslím, ne, jakoby učitelský, nebo vzdělávací reformátor, ženský, nebo ne, myslím, ne, jakoby učitelský nebo vzdělávací reform v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl, proč on chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. Mm-hmm. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. Mm-hmm. A PP, že jo. Říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. Mm-hmm. A PP, no tak to takhle nějak se to potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo. No. Jinak ty jsi tady samozřejmě zmínil ten objev roku, to bylo hodně zajímavý, co samozřejmě zmínil ten objev roku, to bylo hodně zajímavý, co, co to pro vás znamenalo, nebo jako když to znamenalo, nebo jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni...
1: Jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká slučně.
1: Tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká slučně.
1: Vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká slučně.
1: Zadek.
0: Všichni nás začali natírat, jakože jsme kapela vyhodněná manažerskými prášky. Já jsem v té době měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy. Jo. To, a navíc manažerskýma práškama nedažene, že tě hrajou všechny rády a že vyhrává. Manažerskýma práškama nedažene, že tě hrajou všechny rády a že vyhrává žet parády s písničkou. Jestli ti prostě práškama nedažene, že tě hrajou všechny rády a že vyhrává žet parády s písničkou. Jestli ti prostě povede jednou za život nějaký hit. Tě hrajou všechny rády a že vyhrává žet parády s písničkou. Jestli ti prostě povede jednou za život nějaký hit, jo. Je z písničko, se ti prostě povede jednou za život nějaký hit, jo. No, takže to jako za život nějaký hit, jo. No, takže to jako, takže nás začali také natírat, si pamatuju, jo. No, takže to jako, takže nás začali také natírat, si pamatuju, že jsem tam, no, takže to jako, takže nás začali také natírat, si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, to jako, takže nás začali také natírat, si pamatuju, že jsem tam tenkrát, takže nás začali také natírat, si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel se nominační řadě, ještě tehdy se svojí holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla. No a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti, bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám, tak jsem si říkal, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a nenávisti vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu teď nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu teď tím někam a budou všichni na mě. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu teď tím.

0: někam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem a teď půjdu tím někam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem tak potom jsme tím někam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem tak potom jsme to nedostali jak a budou všichni na mě jako koukat, že jsem tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád. Mě jako koukat, že jsem tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako
1: tak ono se to projevilo.
0: Koukat, že jsem tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako
1: tak ono se to projevilo, taky myslím, že
0: tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako
1: tak ono se to projevilo, taky myslím, že v jedné
0: nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako
1: tak ono se to projevilo, taky myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument.
0: Byl rád, no, takže jako
1: tak ono se to projevilo, taky myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument to Leoš
0: jako
1: tak ono se to projevilo, taky myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on tak o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakého skoka na roku a jo. Taky tam odcházeli, taky vyhrál nějakého skoka na roku a jo. Taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu a nějakého skoka na roku a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu a tak to je takový jako demonstrativně lidi ze sálu a tak to je takový jako zvláštní. Každopádně tam na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny tady ty, já to protože tam, když dostávají ty ceny tady ty, já toho moc velký příznivce nejsem, tam, když dostávají ty ceny tady ty, já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě, když dostávají ty ceny tady ty, já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lidi ty ceny tady ty, já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lístek ty, já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupená prodaná deska je asi jako to nejvíc, co může být, tady ty akademické věci, moc rád nemám, ty rock'n'roll, mám ty rock'n'rollový síně slávy a takový ty věci.
2: Já do toho moc nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem
1: síně slávy a takový ty věci.
2: Já do toho moc nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád,
1: ty věci.
2: Já do toho moc nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
2: Nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
2: A tak já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
2: A taky hele, nechci, mám možná podobný názor jako ty.
1: No, tak
2: možná podobný názor jako ty.
1: No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde
2: jako ty.
1: No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely. No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo. Prostě. Mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál. Pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál. Ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak tam strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí. Ale tak já jsem vyhrál tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité. Hele, já jsem vyhrál tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
2: Hele, já si myslím to samý, co
1: do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
2: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi
1: 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
2: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi
1: to není důležité.
2: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi ale ne, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi ale není to, samozřejmě, myslím to samý, co říkáš ty, že asi ale není to, samozřejmě, je to jedna ty, že asi ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo. Jedno hledisko, ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo. Jedno hledisko, ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo. Jedno hledisko, kolik prostě, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo. Jedno hlediska, kolik prostě, kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš, jo, to jsou prostě objektivní věci, buďte ty lidi chtějí, kolik máš, jo, to jsou prostě objektivní věci, buďte ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert, jo, to jsou prostě objektivní věci, buďte ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. To jsou prostě objektivní věci, buďte ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Objektivní věci, buďte ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě druhý nějaký hledisko lidí, kteří si myslí, že jakoby nějaký hledisko lidí, kteří

0: myslej, že jakoby lidi, kteří si myslej, že jakoby tomu rozuměj, kteří si myslej, že jakoby tomu rozuměj, nebo ten, to je, tomu si myslej, že jakoby tomu rozuměj, nebo ten, to tomu jako třeba umění, i rozuměj, že jakoby tomu rozuměj, nebo ten, to tomu jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá, jako
0: třeba
1: umění,
0: i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní
0: no,
1: dojem.
0: No, to máš
1: jako,
0: pravdu, no.
1: Jako to no, tady rozuměj. Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní
0: no,
1: dojem.
0: No, to máš
1: jako,
0: pravdu, no.
1: Jako to no, tady to přece ne. Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní
0: no,
1: dojem.
0: No, to máš
1: jako,
0: pravdu, no.
1: Jako to tady to přece nejsou mě hodnotit, to je subjektivní
0: no,
1: dojem.
0: No, to máš pravdu, no.
1: Jako to tady to přece nejsou žádné tabulky.
0: No, pravdu, no.
1: Jako to tady to přece nejsou žádné tabulky, kde co jak má splňovat a tak. No to je jedno. No, tady to přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No to je jedno.
0: Ne, já si myslím, že tehdy, jako, hele, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla. Hele, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla, a myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že jsem potom pěkně opil, je to tisíc let, já vím, že jsem potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, to já vím, že jsem potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal, radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal s Péťou, stali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, já se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako, velmi povídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako, velmi, ten mi vlastně, jako by Jandou tenkrát, který mi dal takovou jako velmi ten mi vlastně jako který mi dal takovou jako velmi ten mi vlastně jako by já to tady nebudu říkat co mi který mi dal takovou jako velmi ten mi vlastně jako by já to tady nebudu říkat co mi tehdy řekli ale velmi ten mi vlastně jako by já to tady nebudu říkat co mi tehdy řekli ale to strašně milý protože on tam jsem vlastně pochopil co já s tou muzikou chci dělat a jako s tím mi vysvětlil spoustu věcí bylo to hrozně fajn takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od Andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou bicáky, tricáky, kosače.
0: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají.

našel. Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají, našel vysílání a pak se zeptám na nějaký. Aby posluchači, a tak oni to znají, našel vysílání a pak se zeptám na nějaký. A tak oni to znají, našel vysílání a pak se zeptám na nějaký věci spojený s touhletou písní.

0: Mně se to strašně líbilo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to bylo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě mě to hrozně připomnělo, jako to obliště navíc prostě mě to hrozně připomnělo, jako to obliště. Mě to hrozně připomnělo jako to období, já strašně miluju kysáky. Vždycky jsem byl, když tady byli kysáci, tak jsem vždycky na něj byl.
1: Taky, no,
0: to je prostě geniální. Vždycky jsem byl, když tady byli kysáci, jak jsem vždycky na něj byl.
1: Taky, no,
0: to je prostě geniál. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky, super, jo, když a vždycky rock and roll night, teď začnou. To je po každý stejný a vždycky, jo, když rock and roll night, teď začnou. To je prostě boží.
1: Hlavně ten
0: úvod. Vždycky, jo, když rock and roll night, teď začnou. To je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky.
0: A když rock and roll night, teď začnou. To je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo,
0: vždycky. Rock and roll night, teď začnou. To je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky stejný.
0: Teď začnou. To je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky stejný.
0: No a potom, to je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
0: stejný. No a potom basák boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
0: stejný. No a potom basák prostě, jak tam
1: vlítá. Že jo, vždycky stejný.
0: No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno stejný. No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno, úplně si těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou, všechno, úplně si těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rockeři, na to, co jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rockeři, trošku jí po tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rockeři, trošku jí po. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rockeři, trošku jí pohrdali, což bylo vlastně v době diskoték, a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka, a právě říkám, v době diskoték, a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka, a právě říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bice. A ono se to teda musím říct, že ta písnička, ono to má asi přes 2 miliony shlídnutí už na klipu. Jako dokonce jsem slyšel, že si to hráli hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a na svém playlistu, když je mistrovství světa. Jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívají. A já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestlingových zápasníků, mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Chichen Itza, takový, mimochodem, to je takový to majský město.

0: A tak jsem si říkal, že by se mohla hodit Majský město. A tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už jí. A tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už jí používal asi 10 let právě. Tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už jí používal asi 10 let právě. Ale teď máme takový. Tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už jí používal asi 10 let právě. Ale teď máme, by se mohla hodit a už jí používal asi 10 let právě. Ale teď máme takový krásný mladý koťátkovský fanklub. A to jsou holky, které dělají výtvarné školy, fanklub. A to jsou holky, které dělají výtvarné školy, A oni mě vyrobili teďka dvě nový ty masky, jo. Takže už vždycky jsem byl hysterický, kdybych tuhle ztratil, takže nebudu mít jako v čem hrát, tak mám ještě na hraní, takže jim takhle děkuju.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností jako muzikantský scény. To asi nebylo těžký je přemluvit k tomu, aby si šli scény.
0: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože mi se sláva, tak co mi přinesla fakt, je spousta dobrých kamarádů, který jsou úplně z jiný branže, než... Právničina, což je pro mě hrozně cenný, a čím dál člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle věcí váží. A právě tam vlastně, jak tam bičuje, myslím, že Peťu Jandu tam nějak strašně povedlo.
1: Takovej VIP klip je to, dá se
0: no,
1: říct.
0: Člověče, já to nějak dělám vždycky, že tam ty kamarády, teď když jsme dělali to dítě s tou nůkou, který si říkal, tam byly taky spousta kamarádů, třeba Honza Punčochář jako vodouch, třeba Honza Punčochář

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor
0: Pepper. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor Pepper.
0: Rock Rádia.
1: Doktor Pepper.
0: Rádia.
1: Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Samozřejmě. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Samozřejmě píseň Bicáky. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Dnešní hodinky. Samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se kosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhletý písně.
2: Ale tuhle konkrétně na
1: texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhletý písně.
2: Ale tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, prostě

0: jako vodou. Honza Punčochář jako vodou. A já nevím, kdo tam všechno čochář jako vodou. A já nevím, kdo tam všechno byl vodou. A já nevím, kdo tam všechno byl. A já nevím, kdo tam všechno byl. A vím, že se tam vypilo čověče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Jo. Takže věří, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých...
0: Taky skvělej klip.
1: Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i se.
1: Klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom klipu. To je takový klip o zvířatech. To je takový klip o zvířat, jak on, nějaký řidič přijel spoustu zvířat, a to zvířat, a oni se mu začnou zjevovat, tak.
1: Tak jako právník.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor...
2: www.bezkempu.cz Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 všeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: 4 dny.
2: Kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: 4 dny to ne.
2: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelského metalu a přátelský a...

0: atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz. Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
1: Basin Fire. Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před letní...
1: Je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní...
1: muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní... Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám... A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji.
2: Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Ví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux. Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Jak střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz.
4: Jak vzniká elektřina. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá
4: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: Liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže je.
4: Liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjí. V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Celá liška. A takže je. Nabíjí mi koloběžku. A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mámě. Nabíjí mi koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do to. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hrač mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
8: Já jich beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci.
7: Kazbet a naprostá spokojenost. Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše blesk a spokojenost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše blesknost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a neče...
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se

0: Vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce
0: vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytů.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Vše pro...
2: A hned. Kazbet.cz.
3: Vše pro...
2: Kazbet.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro...
4: na jednom místě. Pohodlné

0: Hej vy, ano vy, na Belabel. Hej vy, ano vy, na Belabel.cz si můžete potisknout triky. Ano vy, na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládnete. Plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Bela větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. CZ. Dárky s vlastním potiskem. Co takhle ním potiskem? Co takhle? Co takhle více radosti a méně? Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si na... Co takhle více radosti a méně starostí? Takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestě a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Auti návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz
2: Rock Radio
1: Autobranka.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor P. Vězným hostem Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A vězným hostem Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátka, Petr Bečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátka, což je hodně navštěvovaný festival u nás. Já sám tam velice rád jezdil jsem. Povinnosti, takže se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na Malý Skále, na tu bahení lázeň, ale to už je minulost. Teď už je to v Liberci.
2: A jsem strašně rád, protože
3: jsme se bavili o tom, že ty jsi to taky viděl, ten koncert, který byl v Outuče.
1: Takže pro nás samozřejmě

0: zajímavý vám taky pořádně.
1: No.
0: Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang Turbo.
1: No.
0: Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang Turbo Škvo. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang Turbo Škvor, že jo, David Kole. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang Turbo Škvor, že jo, David Kole. Samozřejmě zajímavý Valda Gang Turbo Škvor, že jo, David Koler, Bastard, Žlutej pes, Vypsaná fixa. No teď tam Lucie. Jsou samý rokeři, tam jsou samý rokeři. Žlutej pes, Vypsaná fixa. No teď tam Lucie. Jsou samý rokeři, tam jsou samý rokeři.
1: Vypsaná
0: fixa. No teď tam jsou samý rokeři, tam jsou samý rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák.
0: No teď tam jsou samý rokeři, tam jsou samý rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák.
0: Tam jsou samý rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček. Lucie, MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček. Vohnou ti tam 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček. Vohnou ti tam budou z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček. Vohnou ti tam budou Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, protože to je moje
0: tak
1: dětství.
0: To je jasný.
1: A samozřejmě největší hvězda Doktor PP.
0: Jasný.
1: A samozřejmě největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně.
1: Samozřejmě největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si...
0: Schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože...
0: Já... Doktor PP.
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že... No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože... Já vlastně jsem si řekl, že... Jsme hrajeme ve čtvrtek, protože... Já vlastně jsem si řekl, že... Odehrou si... Minulej rok jsme hráli tak, protože... Já vlastně jsem si řekl, že... Odehrou si... Minulej rok jsme hráli v sobotu a to... Já vlastně jsem si řekl, že odehrou si v minulý rok jsme hráli v sobotu a to jsem si řekl, že odehrou si v minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny. Odehrou si v minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny. Odehrou si v minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení. Hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře. Dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže tak jsem si řekl, že trpěl jako zvíře, takže tak jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a zvíře, takže tak jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude...
0: Vypadávaly texty, jo?
1: Ne, to ne, ale mít večírky, takže to bude...
0: Vypadávaly texty, jo?
1: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko, takže to bude...
0: Vypadávaly texty, jo?
1: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko. Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival, jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe, jak to dělat takovýhle festival, jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe, jak to?
1: Hele, já musím říct,
0: kým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe, jak to?
1: Hele, já musím říct, že my jako teď jsme se zrovna,
0: nebo to všechno jedete na sebe, jak to?
1: Hele, já musím říct, že my jako teď jsme se zrovna bavili,
0: jedete na sebe, jak to?
1: Hele, já musím říct, že my jako teď jsme se zrovna bavili, jsem furt teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuju Liberec dotace, tak u nás jako moc děkuju Liberec. Tak u nás jako moc děkuju Liberec, u nás jako moc děkuju Liberec, Libereckému kraji a Liberci městu, že nám Liberec, Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli naší asociaci asi, rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli naší asociaci asi, z toho zrovna počítal kvůli naší asociaci asi, z toho rozpočtu my máme 0,5% naší asociaci asi, z toho rozpočtu my máme půl

0: procenta dotací. Mm-hmm. Jo, což, mm-hmm. jo, což je úplně, to je, jako, nic. To je nic. Ministerstvo kultury, to je úplně, to je, jako, nic. To je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to je, jako, nic. To je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakým. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně vždycky to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, že mám výborný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají jako bez nich jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají jako bez nich by to úplně a Adifex, který vlastně jako nám dávají jako bez nich by to vůbec nešlo a Adifex, který vlastně jako nám dávají jako bez nich by to vůbec nešlo a samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí čím dál víc. Tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře, který tam chodí čím dál víc.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já jsem tam stanete pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách, a line-upech a tak dál, že je to furt jako větší se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno větší se mi zdá a hele, i
0: je
1: to,
0: to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když ty, no. Jako jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že
1: zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů
1: v festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok.
1: Tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok. Tak
1: je parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok. Tak skutečně já to můžu porovnat jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok. Tak skutečně musím říct, že my jsme jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok. Tak skutečně musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jako je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Tam jsou strašně pozitivní lidi. Za druhý je tam převaha. Ty taky vypadáš dobře, samozřejmě.
1: Já vypadám dobře, já mám tu nejlepší doma, takže já jsem

0: spokojený, jsem spokojený. No, takže ale... ti to přeju tady.
1: Jo, jo. No, takže...
0: Tak... Ti to přeju tady.
1: Jo, jo. No, takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. No, takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý. Jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že nás... opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že nás... navštíví každý rok bedihošský démon Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezl, tam taky bude, takže ho démon Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezl, tam taky bude, Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezl, tam taky bude, takže ho zdravím.
0: Dobrá.
1: Že to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezl, tam taky bude, takže ho zdravím. Ten tam vždycky lezl, tam taky bude, takže ho zdravím.
0: Dobrá, doktor PP samozřejmě říká,
1: bude, takže ho zdravím.
0: Dobrá, doktor PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský. Dobrá, doktor PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40. Dobrá, doktor PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40. PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů za rok. Zahraje na Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora PP?
1: Hele, teď zrovna, čověče, teďka pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme se ségrama, pár koncertů takovýho, hrajeme se ségrama, pár koncertů takovýho toho letního turnaje, kam se vždycky hrozně těšíme, a ségrama, pár koncertů takovýho toho letního turnaje, kam se vždycky hrozně těšíme, a schopností pár koncertů takovýho toho letního turnaje, kam se vždycky hrozně těšíme, a schopností pár koncertů takového toho letního turnaje, kam se vždycky hrozně těšíme. A shodou okolností v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už v Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my, nebo kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my, nebo Ečka, tady jsou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my, nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my, nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super. Když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my, nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super. V sobotu jsme v Litovli. Pak ten další týden jsme v Litovli, pak ten další týden jsme v Plzni, zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden v Plzni, zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba v Brandýse ze ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba v Brandýse ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba v Brandýse, kde to máme strašně. A pak jsme ještě další týden třeba v Brandýse, kde to máme strašně rádi, kde taky bude, jsou skvělí lidi. Jsou to letní kina, jo, a jsou skvělí lidi. Jsou to letní kina, jo, ale máme prostě, jsou to letní kina, jo, ale máme prostě vlastně, jsou to letní kina, jo, ale máme prostě vlastně, já jsem se teď zrovna díval, že asi kina, jo, ale máme prostě vlastně,
2: jednoho víkendu, tak
1: to máme pořád plný, no.
0: Dá se to dohledat na stránkách?
1: Na webovkách.
0: Na sociálních sítích, www.dostor.cz. Dobrá, dáme si píseň, která je Dítě stounů. Je to předzvěst nějakého nového alba, nebo jenom takovej single, který byl vypuštěný?
1: Protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, který

0: Mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, který jako funguje, že chci udělat hezký písničky, který jako fungují, tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme, a tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali s Leškem Vronkou a byla to skvělá práce. A byla to skvělá práce a navíc jsme teda, ještě bylo to skvělý, protože textoval to Kuba Ryba z Rybiček, mm-hmm. který mám strašně rád. Ty kluci narostli, ale nezměnili se, mají skvělou show, prostě. Takže a Kubovi my jsme s Lešounem se, jo, mají skvělou show, prostě. Takže Kubovi my jsme s Lešounem řekli, co bychom v tom mít, a on to dokonale, Ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, zase jsou to svědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, na koncertech to zpívají, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, na koncertech to tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion, se jim to líbí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion shlídnutí,
1: Naši posluchači ji znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě s tou.
2: Všechno, co se...

0: Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20, třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvy, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačíte přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Provč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención!
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores!
0: Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančet.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste tino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. A www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
0: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. Každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro. One by Allegro.
3: No to, že dej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvu v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projekt

projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Prolež.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za... Ty neproležíš.

0: Dárky, Belavil, Belavil, Belavil, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Utisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Tisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit,
0: přepravit. Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí sad těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod.
1: Farma Vraňany.

Slušnej rok, odušnej rok, od rána do večera. V DABu i FM nebo na rak od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Čátky i to,
1: i jiný kapely.
0: I jiný kapely jsme probrali a jsem rád, že začátky i to,
1: i jiný kapely.
0: I jiný kapely jsme probrali a jsem rád, že nejsem divnej, ale to ještě probereme, to si ještě řekneme, že nejsem divnej, ale to ještě probereme, to si ještě řekneme, až to tady ukončíme. Každopádně, když se tě zeptám, doktor Pepe, kde se vám hraje jakože nejlíp? Máte třeba radši kluby nebo ty festivaly, nebo třeba nějaký městský slavnosti, nebo prostě kde se cítíte jako nejlíp, kde si myslíš, že na vás ty lidi nejvíc jako reagují?
1: Hele, já musím říct, že teďka poslední době už je to všechno. To zase jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale asi se chci chlubit, že to opravdu funguje dobře. To člověk vycítí, jestli jo. Ale samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch pár koncertů se ségrama, protože nás historicky pojí prostě kamarádství letitý a musím ti říct, že nejšťastnější, teď se to zase projevilo,
0: To jsem se právě chtěl zeptat, s jakýma kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek. Že?
1: No jasně, a s Fanánek to i otextoval.
0: Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil.
1: No ale on hodně, on, jak jsme opravdu velký kamarádi, to si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách velký kamarádi, to si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, prostě, to je hrozně hezký. I člověk se to, jo, ono to není, kdo

0: Ne, to není, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy posloucháme jako zpětně, tak opravdu tam projíždí, ale když si to někdy posloucháme jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, když se posloucháme jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, když se co se spolu známe, takže zpětně tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, když se co se spolu známe, takže ho zdravím, se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničky. Takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničky.
1: Když už jsme nakousli Tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten no, byl soutra PP.
0: On se mnou hrál vlastně dvě desky se mnou dělal Franta, no. To bylo úplně neschod ze ségrama. Mm-hmm. No, tak vlastně neschod ze ségrama. Mm-hmm. No, tak vlastně Fanánek ségra má, mm-hmm. No, tak vlastně Fanánek, mm-hmm. No, tak vlastně Fanánek zatahal za nítě, no, tak vlastně Fanánek zatahal za nítě a Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahul měl Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahul měl, že on Sahul měl strašně rád vždycky. A Sahula se ocitl vlastně na dvě desky v mý kapele. A jsem strašně rád, protože se ocitl vlastně na dvě desky v mý kapele. On byl samozřejmě složitá osobnost, to jako mm-hmm. o něm se tady napsali spoustu. Spoustu věcí a já nevím co, ale prostě je to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, když jedeme hrát a tak mm-hmm. to prostě proběhne. O Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako, tak mm-hmm. to prostě proběhne. O Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako obrovská persona. My vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Temelína, tam se právě zpívá všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
0: A čím dál víc právě zpívá všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
0: A čím dál víc se mi zdá, že ten Sahula to opravdu řídí všechno tady, protože... tak to říkám i na koncertech, že Sahula... Tak to říkám i na koncertech, že Sahula se na nás dívá a všem se nám směje. Takže to asi takhle je.
1: A která skladba nese asi nejvíc jakoby jeho rukopis, že by si...
0: Takhle je.
1: lidi mohli říct, jasně, tak tohle známe jako tu Sahulovu tvorbu, nebo když jste třeba na pódiu hrajete Sahulovu tvorbu, jako vzpomeneš si na to, jako...
0: Teď od něj jako nehráme zrovna z těch věcí, který on napsal pro nás nádherný, jednu takovou vánoční písničku. Mm-hmm. Ta je nádherná, pak třeba krásná věc, a to jsou ale zajímavé, že jsou tu pomalý věci, jo. Potom Fka z Fka, to je o takovým jeho hodně složitým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší. Takže pár věcí tam je.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor Petr Pečený, host... Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor Petr Pečený, hostince, doktor Petr Pečený, hostem dnešní 60 minutovky. My jsme se tady zapovídali mimo éter a málem jsme nestihli se vrátit k vám, posluchačům, nicméně. Pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň. Probrali samozřejmě kapelu doktor Pepe, její začátky.
2: I jiný kapely.
1: I jiný kapely jsme to brali a doktor Pepe jejich začátky.

0: ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý, a ty naše konzerty moc rozjímavý. No, ano. Tak on Sahula, ty naše konzerty moc rozjímavý. No, ano. Tak on Sahula, jako... Hele, já jsem teď přijel na ten koncert právě v tom Braníku a zrovna hráli Synové Výčepů. A teď prostě... A teď prostě hráli, a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit.
1: My
2: známe tady my hrajeme.
0: Tak vidíte, to je jasný, protože to je hit. On měl spoustu hitů Franta, že jo, to prostě.
2: Už jenom to, co napsal pro Segry, že jo?
0: No jasně.
2: No, nicméně, když se bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vryl do paměti.
0: Já jsem docela rád, že teď jsme udělali, Takže s kterým tady, jak si říkal, byl nedávno, minulý týden.

0: době, že jsem opravdu šťastný, že to takhle funguje a věřím, že to bude, že jsem opravdu šťastný, že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i jsem opravdu šťastný, že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i funguje a věřím, že to uděláme ještě i my vlastně toto nedojíždíme v září a myslím si, že to uděláme ještě i my vlastně toto nedojíždíme v září a myslím si, že i my vlastně toto nedojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco my vlastně toto nedojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco nedojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně
0: udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně teď skončilo a
0: ale ještě to v září bude pokračovat a ještě něco vymyslíme. Ono se to cirkus bude.
1: Cirkus bude.
0: To vymyslel pan Růžek samozřejmě. Jmenuje se to cirkus bude.
1: Cirkus bude.
0: To vymyslel pan Růžek samozřejmě. Protože bude.
1: Cirkus bude.
0: To vymyslel pan Růžek samozřejmě. Protože jsou tři soustředění u mě, protože já dovážím šampaňský s Magorem, že jo, ze tří sester porady, každá skončila úplně brutálně.
1: Má to něco společného s krucipiskem cirkus?
0: Já skončila úplně brutálně.
1: Má to něco společného s krucipiskem cirkus dneska nebude?
0: Ne, brutálně.
1: Má to něco společného s krucipiskem cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to...
1: Má to něco společného s krucipiskem cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to...
1: Jo, jasně.
0: Jsme dost troubili, takže cirkus už byl v té chvíli, když jsme to vymysleli.
1: Ty seš,
0: my jsme se tady bavili
1: samozřejmě o tom i úspěšný promotér, samozřejmě. Já se tě jenom zeptám, když třeba srovnu těch 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není, v tom rozdíl třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není, třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože dnes je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, každej kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak, jak se ty třeba jako promotér, nebo i třeba hraje, proč tam nehrajeme my a tak, jak se ty třeba jako promotér, nebo i třeba člen kapely, která my a tak, jak se ty třeba jako promotér, nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje, jako promotér, nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak jak se na to díváš?
0: Hele, já mám to štěstí, že ty vztahy zůstaly, ty vztahy z těch 90. zůstaly, to znamená, prostě se rád vidím s kabátama, s Lucí, se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není s kabátama, s Lucí, se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě to prostě je dobře. Jo. A to prostě je dobře. Jo. A jinak ty mladý party, to prostě je dobře. Jo. A jinak ty mladý partie je dobře, jo. A jinak ty mladý partie, no, oni hold prostě. A jinak ty mladý partie, no, oni hold prostě. Jinak ty mladý partie, no, oni hold prostě. Za prvý, já jsem nikdy neměl tím živit, takže já si nedovedu představit, v jaký pozici seš. Pepa Vojtek má, jaký je rozdíl mezi českým a americkým showbiznisem. Že ten český není ani show, ani biznis. V téhle souvislosti je těžký pro ty nové kapely prorazit, zvlášť když mají

0: by si se tím živit, tak z toho možná může ty nový kapely prorazit, zvlášť když mají ambice se tím živit, tak z toho možná může prorazit, zvlášť když mají ambice se tím živit, tak z toho možná může pramenit nějaká frustrace, že se přeceňujou, že prostě bojujou, že prostě jsou někdy. Ale každý, já si myslím, že každý muzikant je nekritický, když bojujou, že prostě jsou někdy. Já když se podívám, my jsme natočili sedm alb a je tam spousta věcí, které za nic, prostě nejsou to dobrý bits, nebo nejsou to žádný hity. Jo, v té chvíli, když to tu album děláš, tak si myslíš, že to je všechno, že jsou to perly, že jo.
1: Tak to si myslí většina těch kapel, která jako třeba žádá i o nějakou pozornost.
0: Takže mám prostě kamarády, kterým věřím, a já už ten demáč pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, protože napsat x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, protože napsat velký hit je, víme to, jo, to prostě, to je složitý.
1: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou,
0: Ale prostě ať si ty lidi vyberou.
1: No jasně.
0: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční. Potřebuješ, aby to lidi poslouchali. Tak prostě ty lidi musíš hrát věci, které ty lidi poslouchat chtějí. To takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio, ať tam hrajou věci, které mě se líbí. Jenom věci, které mě se líbí.
1: To mi tady podepiš. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní Hvězdný hodinky na Rock Rádiu. Děkujeme moc, bylo to fajn povídání.
0: Po tom hrozném najíždění do garáží, hrůza, tak to bylo skvělé, děkuju.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuju moc a my si jdeme dát doktor PP a píseň.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klik boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objedná rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano.
4: Tatart nákupy?
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou. Nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery. Pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence. Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence. Která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme psl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte.
6: direct-auto.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
6: tento.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299,90. Litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 19,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Rock Radio.
7: Kaufland.

rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na no, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku 10 haléřů na 41 korun a Naftu dnes mohou čerpací stanice prodat 41 korun a 40 haléřů. Prodávat výše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání Mexi. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme kouknout ještě na počasí.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme kouknout ještě na počasí.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme kouknout ještě na počasí. Drženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách odpoledne přehánky. Teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám z našich silnic, a to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobnic, a to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta a motorky, a to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta a motorky, tak pozor, jeďte tam opatrně, šetří se to tam a samozřejmě počítejte s omezením v tomhle úseku, jinak se to zdá být čistý, tak jezděte opatrně a v pořádku dojte tam, kam míříte. Šťastnou cestu přeju.

0: šťastnou cestu přeju.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW, i vaše BMW.
0: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme šedné. Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině s vámi. Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině s vámi. Je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat. Přehršle, dáme si Offspring, dáme si taky Soilwork a na začátku muzice, ať je tady. Přehršle, dáme si Offspring, dáme si taky Soilwork a na začátek tady mám pro vás Whitesnake.

nebo na rádia nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový rádia.cz. Nejvyšší čas navštívit .cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do stránky www.

0: Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy. Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Jezdí rádku Vraťte, Krucipisk a Long Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5. Krucipisk a Long Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a Long Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a pojďme se podívat Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a pojďme se podívat na Rockin, který se opět přesouvá do dalšího města. Tedy Rock in Town a tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumova a tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumova, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg, budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým. Budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. S Rock Rádiem a s desadiem a s deseti lupenama lupeny. Vyberte si. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to s penama lupeny. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to znamená, že 10 lupenů je tady pro vás, pro celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Moravský Krumlov. Stačí jenom poslat na celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Moravský Krumlov. No a pokud ta fotka bude, nejzajímavější, tak 10 lupenů poputuje za vámi a vy můžete vyrazit do Moravského Rockin právě tam v sobotu 13. června. No a čas máte do 11. června. No a čas máte do 11. 6. tedy do čtvrtka, do zítra do 15. hodiny a potom v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo hodiny a potom v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a já vám pustím za chvíli
1: Matracezahubičku.cz.
0: No a já vám pustím za chvíli další muziku.

0: Sahneme do hluboké historie, protože nás čekají Jurea Heep a jejich Lady in Black, ale mám pro vás i nové věci. Arakain si dáme, Adrenalin a nebo taky Placebo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastníkem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěžné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušného vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. 2026.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský. 19. června před OC Letňany. Domanský.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Všechny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodeji. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
6: Rad zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 50 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k třetím. Albert. Dle srovnání k třetímu šestý.
8: Odplouvám kránu.
7: Dle srovnání k třetímu šestý.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu.

0: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.

0: obuv ví. Ví.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz. Rock Radio. Autojarov.cz.

Vstáváme, máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Nej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rozrušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Nazdar, zdraví vás Touža z kapely. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia. Rock Rádia.

Poctivej český festiák. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Lepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.

Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Radio 10. Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Radio 10:38. Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Radio 10:38. Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Radio 10:38. Dávám tip na desku. Dávám byly Placebo, který jsme si dali na Rock Radio 10:38. Dávám tip na desku. Dávám vám to. Vždycky dali na Rock Radio 10:38. Dávám tip na desku. Dávám vám to. Vždycky, když 10:38. Dávám tip na desku. Dávám vám to. Vždycky, když nějak. Dávám tip na desku. Dávám vám to. Vždycky, když nějaký album slaví výročí nebo když vyjde a hlavně když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba jí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takovýhle typ jste rádi. Tak při dnešku, tedy 10. června, rok 1982, tak slavíme výročí vydání alba Between the Eyes od 82, tak slavíme výročí vydání alba Between the Eyes od Rainbow. Between the Eyes od Rainbow. Super deska je skvělá, samozřejmě druhá s Joelem Turnerem. Je skvělá, samozřejmě druhá s Joelem Turnerem. Je to taková ta exploze, a invaze na americký trh, který nakonec kapelou Rainbow neakceptoval, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple. A vydali v roce 1984 desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je 1984 desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je 1984 desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je skvělý, je výborný desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je skvělý, je výborný. O to nic, ale tohleto album je skvělý, je výborný. Ono pak dá se říct, že navazuje trošku ta sestava na albu Slaves and Masters z roku 1990, kdy Joelin Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena a natočil z Deep Purple album. A tam se právě pak začalo říkat, že je to vlastně hodně podobný tomu, co dělali Rainbow, protože tam byli 3 z 5 členů a začalo se tomu říkat srandovně, jakože Deep Rainbow tomu albu nebo té kapele, která tu desku natočila, takže tahle ta dneska slaví výročí, tak ji hoďte na gramec nebo do

0: Co, nebo jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v týhletý album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v týhletý určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v týhletý generaci a slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v týhletý generaci a v týhletý partě, do které určitě patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther, patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther.
1: Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý, ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň.
1: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň.
1: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíru.
3: Tohle bude dlouhá noc.
1: Fortuna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
1: Fortuna. Dostane tě
3: do dlouhá noc.
1: Fortuna. Dostane tě do noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: O financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zahrádkářskou
4: závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zahrádkář se raduje, kam kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Deka. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valou. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valou. Na jistě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamenýto v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamenýto.cz Cích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamenýto.cz vám zlepší nálad. Pro krásnější domov a zahradu kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk.

0: trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, ta trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, ta tararara, rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 40,10. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně
1: platí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vezmeš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá hropa.
2: CZ.
3: Oknem fouká střecha, padá hropa, k nám to praví zedník. Oknem fouká střecha, padá hropa, k nám to praví zedník.
4: Malíř.
3: Oknem fouká střecha, padá hropa, k nám to praví zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale padá hropa, k nám to praví zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale hropa, k nám to praví zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz.
5: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
6: Značková kvalita za nízké. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin, bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák 49,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: 40 stupňů?
1: To nechcete. Jezdící klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní
0: klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klid pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodící, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích
1: obchodové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeotáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 2 pravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，自保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé
2: 个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
4: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
4: Proležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Cent na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle.
6: Teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC. KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu. Trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel. Služby rozvozu jídel.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě.
9: V autě 40 stupňů.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě.
9: V autě 40.

0: pohonných hmot na červenec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Rock Radio.
1: Počasí. Tak ještě dnešní počasí. Převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť, a v Čechách potom obně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť, a v Čechách ve východní polovině republiky občasný déšť, a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. No a teploty mezi 16 až 20 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v Oxy Rok napsání startuje v 18 hodin. Každýho počasí. Rok
1: Radio. Doprava. No a ještě koukneme na silnice, začneme v Benešově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce, na místě policie i záchranka, tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. A dejte si pozor i v Hradci Králové v ulici Sokolská, protože tam se řeší nehoda osobního auta a motorky. Samozřejmě je tam komplikovaný průjezd, počítejte i se zdržením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci. Nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Přesně tak, startujeme elektrický oběd, něco málo po 11. hodině. S vámi Kamil a vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do zpráv, co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé.cz, co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás.
4: Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut. No.

0: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělý. Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristé. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější. Dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Eatnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí? A co je příčinou poklesu cen pohonných hmot nebo letecké dopravy? Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu hmot nebo letecké dopravy? Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent.
0: Co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá
0: kolem Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže dolaru za barel. Války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnal cenu ropy do závratných výšin.
0: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny

a první píseň, tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut. No a první píseň je standardně. Máte na to příštích 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude příštích 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson. První píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson.

Rock Radio, elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví. Rock Radio se připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichtu. Připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichtu.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Jo.

pecku od Protea, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea. S přáteli všem chtěla zahrát nějakou pecku od Protea. S přáteli všem, co nějakou pecku od Protea. S přáteli všem, co všem, co všem do Miasu v Krouně, tady Miasu v Krouně tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, Krouně tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože mě tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa. Doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa 10. června. Dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa 10. června. A proto nám to hodí, protože dneska je středa 10. června. A Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak si to pojďme dát. Že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak si to pojďme dát.

Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme... Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve... Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se... Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a... To se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějak... I když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou... Teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte. Tak dáte, tak jste se mohli naladit společně s Elstorm, který chtěl se Roman. Další přání Petra píše s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát, který chtěl slyšet Roman. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku Roman. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea. Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou

svítit, svítit svíce, která právě.

0: Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny
0: na klimaexpress.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky svazek za 7,90. Až do 16. června.
3: Čerstvá
4: 7,90. Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
10: 20 před...

0: Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík.
1: Rok.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rok rádio.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rok rádio.
0: Josef Gabčík.
1: Rok rádio. Elektrický oběd. Oběd. Rádio. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatice po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou? V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové
4: dres.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý...

0: Tavení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias...
0: Tavení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací...
1: Očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na formací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti ticket.cz nebo v síti ticketportál.
2: A teď
0: po.cz nebo v síti ticketportál.
2: A teď
0: po.cz nebo v síti ticketportál.
2: A teď pozor,
0: extrémně nebo v síti ticketportál.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: Nisti ticketportál.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zví
0: portál.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním... Nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Krvna u všech dílerů Nissan. Více na...

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Tak tohle byla Patti Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se. Sonja. Další přání je od Jirky, který píše, že by chtěl nechat pro svoji šéfovou. Zahrát panoptikonoc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte.

Rock Radio. Elektrický oběd Samil. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drávem.

23, tak ta je, která otvírá album z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na album z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP i na 23, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP i na CD. A už jsem ji dlouho neslyšel. LP i na CD. A už jsem ji dlouho neslyšel. Což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kde... A už jsem ji dlouho neslyšel. Což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kterou... Dlouho neslyšel. Což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kterou chtěla slyšet Bára. Já tady mám další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erika. Já tady mám další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erik. Další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erik 21. narozeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky. Narozeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji všeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší. Hodně nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší. Hodně Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší. Hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Kluci, já vám přeji vše nejlepší. Hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám přeje vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám vše splní, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám vše splní, co máte v plánu. Moji úžasní synové, jsem na vás moc pyšná, krásný narosky. Mějte, jsem na vás moc pyšná, krásný narosky. Mějte, vaše mamka Péťa. Mamka Péťa napsala.

Stoney, Stoney Angry píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být. 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskončí to pravděpodobně. Protože Stouni pracují na novým materiálu. Tak jsme moc zvědaví, jak nový album bude znít. Píseň Angry, která otvírá album z roku 2000.

0: Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte sklad
1: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
1: a vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akvie. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akvie. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí po extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví.
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
3: ale pak nám to praví.
4: Zedník,
3: malíř,
4: topenář,
3: podlahář,
4: ale to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací.
5: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací.
5: Bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka pět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
6: Nové vydání magazínu. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukterstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho, Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Centročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční.
8: Angry Birds kosmetika. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně pod i sporek žádný kule. Angry Birds lousy vůně pod i sporek žádný Birds lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. Ví keci funkční věci. Anagr i Bardas funkční věci. Anagr i

0: 70%. Opak XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektro... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo... Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350... Superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350... Potřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid. Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v suč. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice.
3: Com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. autojeremiasova.cz.
6: Rokra.cz.

nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý.

The Final Countdown a Europe nedávno... The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili 30 dne, 40 let už, člověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz, v sekci najdete na našem webu rokovýradio.cz, v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našem webu rokovýradio.cz, v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na rokovýradio.cz, v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách rokyslušnám.cz, v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách, rokovacích platformách, Rok je slušná muzika, třeba na Spotify. A můžete si něco o tomhle albu Spotify. A můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň. Můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub a další muziku zařídila Helena, která píše, že by chtěla nechat zahrát pro svého manžela Péťu Forever od Kiss a všem pro krásný den. A já k tomu ještě Péťu Forever od Kiss a všem pro krásný den. A já k tomu ještě přihodím Iron Maiden a Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. Tak Dušane, posílám to taky a evidentně, jak koukám na čas, je slyšet. Takže Kamil Dráb se s vámi loučí, přeju vám hezký rokový voraz, který pro vás má Dan. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí. No a teď už pojďme na ty kysáky.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno z .cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio! Rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio!
1: Dnes objednáš
0: a jde to! 30% na všechno s kódem rádio!
1: Dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz.
1: Máš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Trenirkarna.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš?
2: Trenirkarna.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokoblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. A kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valo, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lamané. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lamaný kámen nebo dlažby. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lamaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dekorační valouny, oblásky lamaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše tak lamaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovi. V prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameň v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. To CZ vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obě na jednom místě. Pohodlné

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky.cz.
0: Hej ty.
1: Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba
0: hej ty.
1: Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba
0: ne ty.
1: Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Běla.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1. Zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1. Pomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu tu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení pěti mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštích partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku ISS. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. Přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvaly, nejvyšší denní teploty 14 až 18.
3: Mami, proč máme
2: 14 až 18 stupňů?

0: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto.cz. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu
3: a k tomu služby zdarma.
2: Vozy skladem a rychlé předávky. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojaro. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz.

0: proč máme všechno? Ňu. Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptejte.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí.
0: I proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu.
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na...
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Rock Radio. Doprava.
5: U obce...
4: Rock Radio. Doprava.
5: U obce Lukavice okres Chrudim je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde okres Chrudim je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někde nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně v osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
4: Hledáte
5: opatrně a je tam pořádku dorazíte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postpardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej poraz.
5: A já vás zdravím, rockeři, začíná s Danem a dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok, to už je taková tradice, fixa to tam zahajuje, Takže kdo tam jedete, užijte si, to už je taková tradice, fixa to tam zahajuje. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu.
4: Rock Radio.
5: Nebeskou bránu.
4: Rock Radio. Rock Radio.

ani to z papíru, ani to sáčko na míru, až budu, ani to sáčko na míru, až budu je, ani to sáčko na míru, až budu jednou.

I should know. I should know Zachlet. I should know Zachlet. I should know Zachlet. Na nebesku. I should know Zachlet. Na nebesku pránu. I should know Zachlet. Na nebesku pránu. Zachlet. Na nebesku pránu. Na nebeskou pránu, řeknu si pro...

To já jsem asi v pánu. To já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kde. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi?

0: A to byly Toto a jejich Hold the Line a to se nám zrovna hodí, protože
1: To je naše česká reprezentace.
0: No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky na pátek na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale.
1: aby se jim trošku zvedla cena.
0: No, takže my klukům držíme palce a od čtvrtka začínáme servis o mistrovství světa.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.

0: Ploty Dobrice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je...
0: Dobrý.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: No.
2: www.bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší
2: bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro Ukrajinu? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbal. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí mistrovství světa?
4: Značková kvalita za nízké ceny fondu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý Londýn. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze londýnský gin za 349,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. Má i moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme energie tohoto města.

0: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Více LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Profi vodňa, fi vodňa, s tou se nemusíte bát.
2: Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš
2: s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale...
2: Zet.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na web. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. Oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. CZ. Trič e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. CZ. Trička, mikiny, ponožky. Na www. Rokový rádio. CZ. Trička, mikiny, ponožky. www. Rokový rádio. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu let. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio. CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio. CZ. Hadry na www. Rokový rádio. CZ.
4: Tatart vyhlašuje Datart.
3: www. Rokový rádio. CZ.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákup.
3: Rokový rádio. CZ.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyšt.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart. Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou
5: Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte
5: nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování třebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného 10% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdu. A ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdu svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospektrospecialista.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která má doma nejraději. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu.

0: doporučení na rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempísná. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis cenu. Servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

Myslel jsi, že rozum nekončí tam, kde touha začíná, tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas rozlou touha začíná, každej se s ním na čas rozloučí čína, každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je...

je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? In. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. V svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Alkeho. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Alkohol. Hork. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg a Trakt. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravskoslezském. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je

0: podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Budete. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky krásný hosté. Tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky. Pak tam budou holky krásný hostesky, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaké, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrokrádia, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrokrádia s novým logem. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrokrádia s novým logem, a zapadnete do naší rodiny rokový. No a co pro to máte udělat? Já jednomu nebo my dáme do naší rodiny rokový. No a co pro to máte udělat? Já jednomu, nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků. No a co pro to máte udělat? Já jednomu, nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků. Mohli vyrazit na tenhle ten rokin a to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám tenhle ten rokin a to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio zavináč rokin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio za to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio zavináč rokový rádio. Teďte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio zavináč rokový rádio.cz. Studio zavináč rokový rádio.cz. Čím víc krizi, tím lepší. Rokový rádio.cz. Čím víc krizi, tím lepší. .cz. Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší...
0: Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá... Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace... Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Mašku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl...
1: Zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl, že tuhletu hodinu pojedem...
1: Matrace za hubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl, že tuhletu hodinu pojedeme všechno česky, že budeme začínat českýma písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát všechno česky, že budeme začínat českýma písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus, že budeme začínat českýma písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus, písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus, a teď vás čeká Vohnouti a Gastro, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus, a teď vás čeká. Teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus. A teď vás čeká Vohnouti a Gastrosexuál. A teď vás čeká Vohnouti a Gastrosexuál. Vohnouti a Gastrosexuál.
1: Co mají elektrikáři, kurýři?
0: Sexuál.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemesle? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se záruku prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km při práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehá.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz.

0: přeberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Vše pro vaši lásku.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. Dní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně
1: i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout?
2: Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
2: Slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba
3: 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté
3: ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky 7,90. Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Mají jen pěkné pěkné T-shirty, tělovin dodo. Do. Mají jen pěkné pěkné T-shirty, tělovin dodo. Do. Pí. 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Český Goodwill.
6: Bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Český Goodwill znovu.
6: Bez potisku CZ.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
6: CZ.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Čím můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA? Český Goodwill. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
9: Tak dobře poslouchej.
8: Všechno už vám přijde. Okoukaný?

to byl Alice Cooper. A to byl Alice Cooper. A nám pokračuje šňůra festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete. Jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete. Do června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute Alkohol. Horký Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute Alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute Alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg. Těšit se tam můžete na Kokot Minute Alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg. A nebo taky traktory, které jedou 25 let teďka šňůru. A jedou víceméně na všechny traktory, které jedou 25 let teďka šňůru. A jedou víceméně na všechno na Rokinech. Takže 25 let teďka šňůru. A jedou víceméně na všechno na Rokinech, takže všechno na Rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, rádi, tak se na ně můžete

0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: V Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě
0: pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej.
0: Běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Atención!
0: Pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Atención, señoras, señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
2: Pical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
2: Mix Latino pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
2: Mix Latino, bachata, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.com.
5: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.com. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarasha.
2: Vás naučíme tančit.
5: Awarashar! Awarashar! Awarashar!
6: Vše pro bagr, vše pro... Vše pro bagr, vše pro bagr, vše...

nebo na radia.cu/fm nebo na radia.cz. Rom nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: náhradní díly pro bagry, pěstě, pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz. Vše pro bagr.cz. Chceš mít pro bagr.cz. Chceš mít ten správný set. Chceš mít ten správný drive a chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu ží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

Šaty koprel si pak uvaří. Šaty koprel uvaří. Šaty koprel. Šaty koprel. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Jo. Rockovej voraz s Danem. S Danem.

slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. CZ. Se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. CZ. Ty neprohubičku. CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Uzdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný tanečník. Celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropicalodmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedině www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný tanec.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Co se pěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Co se tady děje? Co se...
3: Kapacita kurzu je omezena.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Je omezena.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Bývá.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Bývaj dítě.
4: Tady děje.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days.
5: Se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. No Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spot od 1,7 litrů na 100 km.

0: A díky Techbonusu, teď super...
1: 7 litrů na 100 kilometrů.
0: Jo, a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Svět není jen svrsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Doručujte zásilky z One by Allegro. Férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme výtrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2 druhů ovoce a zeleniny. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Čerstky, svazek za 7,90. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví. O tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. A ještě Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočitel poprvé v sérii nebodoval.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V sérii nebodoval.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodoval.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet. Nejvyšší denní teploty 14-18 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.

0: Rádio Rokovej Voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu Rokovej Voraz s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zarazuzdanem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme, když je dneska takový škaredý počasí. Ať hlavně ani za volantem neusněte. Jdem na to The Calling.
0: Rock Radio.

krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto dadě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto čerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže uložit jednorázově až 750 megawatt hodin energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příštím roce. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší

Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. S Danem.

Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rockrádia.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

0: jak mladý. Je to fakt super. Povedlo se jim to. Jsem zvědavý na další písničky, jaký budou z toho alba. Mladý. Je to fakt super. Povedlo se jim to. Jsem zvědavý na další písničky, jaký budou z toho alba. Ale zatím to vypadá dobře a tu písničku pořád jedu. No a my se pustíme jiný kapely, třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico anebo Genesis. Jiný kapely, třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico anebo Genesis. Gamma Ray, Panoptico anebo Genesis.
1: Praho, připrav...
0: Tyko anebo Genesis.
1: Praho, připrav se na den... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteče. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v pevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš. Bích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace.

A to byly... A to byly Ramones a jejich rockevý... A to byly Ramones a jejich rockevý beach. A to byly Ramones a jejich rockevý beach. Já mám pořád v hlavě... A to byly Ramones a jejich rockevý beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teď beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. Pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks. Nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks. Tak jsem včera vám Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička in the stars má být. Na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na bale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na to In The Stars na videoklip a byl jsem totálně nadšený, že dědoučko vedou s dobou a použili právě hudba zní, jak kdyby byli za mladá ještě a do toho oni použili AI a udělá to omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší svý slávy. Prostě mladáci, tak se na to mrkněte. Dejte si Rolling Stony, In the Stars a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavej na další písničky, jaký budou z toho, vypadá

0: Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí. Být hrdí.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Právě také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od
4: Donem. Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: A firma na zážitky.
3: CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech
8: v Evropě z naší flotkránu.
9: Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet,

0: pojďte do toho spolu. Oficiální neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaší grilovačku.
0: Vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11, zípivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 120, instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland. Káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland. 129,90 až do 16. června. Kaufland. 90 až do 16. června. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá grob. Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví.
3: Zedník, malíř, topenář.
2: Fouká střecha, padá grob, pak nám to praví.
3: Zedník, malíř, topenář.
2: Pak nám to praví.
3: Zedník, malíř, topenář.
2: Podlahář,
3: ale ne.
2: Popraví.
3: Zedník,
2: malíř,
3: topenář.
2: Podlahář,
3: ale ne. Na to všechno stačí.
2: Zedník, malíř,
3: topenář.
2: Podlahář,
3: ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů. Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací.
4: Tu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity záruka.
3: Na rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality.
3: .cz.
4: Rekbity záruka kvality.
5: Věda.
4: Kvality.
5: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo.

oslavu nebo firemní akci. Odplouvám krám na katamarán. www.pragboat.cz. Už ví, na katamarán. www.pragboat.cz. Už ví, tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz. Už ví, tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz. Už ví, tak vzhůru na palubu. Jaké pragboat.cz. Už ví, tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabel? Tak vzhůru na palubu.

oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo

www.direct-auto.cz. Zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Farma Vraňany.
1: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany.
1: Čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou digitální číslami z
0: vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou digitální číslami z
0: sladší jahody.
2: Ceny rostou digitální číslami z
3: ale zlato.
2: Ceny rostou digitální číslami z
3: ale zlato.
2: To tu bude s tou digitální číslami z
3: ale zlato.
2: To tu bude vždycky.
3: A u portál z
2: ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Zlato,
2: to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jste na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto.
2: AU portál CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Nice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma.

netrpíme. A proto na Rockrádiu my si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rockrádiu nesoutěžíme. Jen my si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rockrádiu nesoutěžíme. Jiny nepotrpíme. A proto na Rockrádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rockrádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba Rockrádiu, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rockrádio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rockrádio. Rock. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vyznáte se v Holandsku. Vyznáte se v holandských ministrech školství. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jich ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Správně. My si na voloviny nepotřebujeme.

0: n.cz. Tvrdý tam bude jenom ta hudba, měkký i n.cz. Tvrdý tam bude jenom ta hudba, z. Tvrdý tam bude jenom ta hudba, měkký i bude v těch stránkách. Tvrdý tam bude jenom ta hudba, měkký i bude v těch stránkách. No a já jenom ta hudba, měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden do jiného městí, že slíže a malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem
0: a malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákupy, Rezervujte si svou jízdu nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.26.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
2: OC Letňany.
5: Domanský.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
5: Domanský.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
3: Karna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
3: CZ.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes oběd.
4: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
6: Máš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
7: Tati, ETF je teď.
6: Máš.
3: Trenýrkárna.cz.
7: Tati, ETF je teď.
3: Trenýrkárna.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení.
7: Je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová
8: investice? Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Bursy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné
9: 3%. Buřinka.cz.
10: Když uvidíte Albert neporaz
9: Buřinka.cz.

A to byli Bon Jovi a jich... A to byli Bon Jovi a jich Keep the Faith. A to byli Bon Jovi a jich Keep the Faith. Z roku 19... A to byli Bon Jovi a jich Keep the Faith. Z roku 1992. Bon Jovi a jich Keep the Faith. Z roku 1992. The Faith. Z roku 1992. A my se půjdeme podívat do... Z roku 1992. A my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké, protože 24.6. a to do docela blízké, protože 24. do docela blízké, protože 24.6. až 27.6. ke, protože 24.6. až 27.6. bude, protože 24.6. až 27.6. bude ve spálném poříčí, 24.6. až 27.6. bude ve spálném poříčí, Basin 6. až 27.6. bude ve spálném poříčí, Basin Firefest a zahrou 27.6. bude ve spálném poříčí, Basin Firefest a zahrou tam kapely jako, Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Apokalypto, Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Za ty prachy je tam do super hudby a já vám řeknu, je to na... www.basin.cz je to b a s měkký i hlavně n.cz tvrdý měkký i hlavně n.cz tvrdý tam

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledíte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a rakovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 5,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90 Albert Gast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90 Albert dle srovna 12 půl litru jen za 21,90 Albert dle srovnání půl litru jen za 21,90 Albert dle srovnání 6.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediné. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jedinkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahří domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení k rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadřka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejen po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídím.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídím.
2: A zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: Nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mi. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mi. Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při a Seat za mimořádné akční ceny. Akce platí pouze do 26. června. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Metal Ritual s vystoupením kapel. Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém

0: Rock Radio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být?
0: Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Bejt sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Ve slušných rok dět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Výprodej až minus 70%. Opakuji, brutální 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte
0: brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručuj
0: 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručuj by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.

0: Páchnoucí klimatizace. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 4.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách 10 stupňů.
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro
2: v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro
2: ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí.
3: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje.
3: Účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do... Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
5: Olvin.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už... Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100... Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšíření, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě

0: Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
0: to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200 extrémně výhodná nabídka Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc včetná nabídka Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. V hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nejvyšší.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový strán. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovistranky.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na rádia nevešlo na www.rokovistranky.cz.

0: proti verdiktu podal psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Zástupci obou klubů to dnes Basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Zástupci obou klubů to dnes Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf. Další triumf ve finále s Pardubicemi. Rock Radio. Počasí.
1: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť místy. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 a občasný déšť místy bude pršet trvaleji. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka. Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: U obce Slatiny okres Jíčín je padlej strom, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Tak a máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A já když jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk nebude povinnej na základkách, tak jsem obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let a na holka na mě mluvila slovensky, já jsem ji rozuměl. Teďka já jí odpovídám, ona mi nerozuměla, já říkám, to je nějaký divný, tak začala mě anglicky, já říkám, to je nějaký divný, tak začala mě anglicky, já říkám, že na mě může mluvit normálně jako slovensky, že je rozumím.

0: Zprávy. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinné přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školní jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. V základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra, budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Robert, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze potrestal. Soud mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá.

0: může mluvit normálně jako slovensky, že ji rozumím. A ona vůbec nevěděla, takže oni a ono to je opačně, jo. Ty mladí už nerozumí slovenčině a to je opačně, jo. Ty mladí už nerozumí slovenčině a Slováci zase češtině, některý. A Slováci zase češtině, některý ty mladí. Takže bych možná zavedl i tu slovenštinu, ať se rozumíme. Jsi zase češtině, některý ty mladý. Takže bych možná zavedl i tu slovenštinu, ať se rozumíme. Tak a pustíme si hudbu třeba The Verve, Def Leppard, a rozumíme.
1: Rock Radio.

0: The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu, ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10, tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to u nás v podcastech, když dáte www.rokovýradio.cz podcasty a tam si dáte Vězdnej host, najdete doktor PP, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba s doktorem PP spolupracoval František Sahula nebo Loufananek Hagen, takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho obrazu s Danem a bude to třeba Divoký byl a Plakala.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Pomoc. Nemůžu dýchat.
10: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byli Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar!
0: Nazdar, Kubo.
1: Čau, čau.
0: Já vlastně připravil písničku Kabáty Rum Cajs miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rum Cajs? To byl Cajzel, co byl rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%, no, jasně, to je brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
0: no,
1: ne teda.
0: Asi ne.
1: Takže Cajzli.
0: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě
1: čuji, čuji, to jsem ani nevěděl. Ty je zajímavý.
0: Tak máme nové obě, zdravíme do Brna lidi.
1: Zdaric. Děcka.
0: Na špilát zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
0: Tak, já poslední 20 minutovce vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty Kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
1: Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: máte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. V tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Business zdarma na KBCZ. Na KBCZ.
1: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
2: 14 slevových kuponů.
1: Bilabil, CZ.
2: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea Jar. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea Jar, Gliss a další. Zlevněte si své kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea Jar, Gliss a další. Zlevněte si své Ariel, Pampers, Nivea Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte práci, která
2: platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte práci, která Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme te práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. V Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Drka Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
3: Se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně
4: Čín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko si. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideál. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Spěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín.
5: Můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den.
4: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý.
4: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den. Jmenuji se Pavel Šlechta.
4: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den. Jmenuji se Pavel Šlechta. Vozu do Autojerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A Nagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční

0: ceny. A navíc získáte extra bonus Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího a navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platíte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na... Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme
0: dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rock. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rockoviradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rockoviradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. A www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz. Z.

0: Chcete si sednout tady, nebo... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrad... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Tábor proto rozšířívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně, ví mluvčí radnice Kořák.
1: Nové informační tabule přibude například v Budějovické ulici u Černých železnic. Ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a Parkcentra.
0: V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné světlušek. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích.
2: Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů.
0: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
3: Pršet by mělo každopádně po celém území republiky. Noc teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu pažek týče, asi nejhorší den tohohle týdne.

0: Ne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách asi nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách tohle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějak po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyšej účastníci dneska zahájeného festivalu, který se právě v Hradci koná. To samý se týká taky Plzeňského kraje, Od pátku dál už by se to mělo lepšit. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v
1: 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili...
3: V Liberci v ulici Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili dva osobáky díky bohu, ale bez zranění.
4: Tam je to bohužel si zraněním na místě akorát záchranka.
3: V Liberci v ulici Pazderkova jsou sobě taky dva, tam je to bohužel si zraněním na místě akorát záchranka.
4: A ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednoduš kivadlovej provoz s jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků.
5: Spolehlivé. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a záruky. Více na Suzuki.cz.
0: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Vaňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
2: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete.

0: zábavy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra Olga Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 9 haléřů. Vyplývá to z info za 39 korun a 69 haléřů.
2: Častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování.

0: domů z práce. Právě teď posloucháte Rock Radio.
1: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě si dopracováváte. Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě si dopracováváte posledních pár desítek minut v práci. I od toho jsme tady, aby jsme vám zpříjemnili trošičku odpoledne, jak jinak než muzikou, že jo.
0: No ale ne, že se u toho budete flákat jako jo, protože Hele, dneska nám volal váš šéf a říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělané věci a to by takhle teda nešlo.
1: Užívejte, ale zase jako s mírou. Každopádně, pojedou taky Foo Fighters, AC/DC z jejich peskou TNT, Miroš Majda z jeho novinkou Lavina, ale hlavně akceptě jejich Princess of jejich peskou TNT, Miroš Majda z jeho novinkou Lavina, ale hlavně akceptě jejich Princess of the Dawn, to je hodně takový vocať pocať.
0: Jo, to je vocať až pocať.
1: Já si myslím, že dokonce i až tam.
0: A zase naspátek.
1: To teda jo.

0: Šlapaný koncert tří sester.
1: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak...
0: Šlapaný koncert tří sester.
1: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo... Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lístky do telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát. Můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát.
0: Ale nevymyslete si to telefonní číslo. Ale nevymyslete si to telefonní číslo hlavně.
1: Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji.
0: Si to telefonní číslo hlavně.
1: Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste tam
0: číslo hlavně.
1: Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se vám potom nedovolali. No, ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklán, Offspring a nebo Vláďu Šafránka.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90 ceny v Kauflandu. Beefeater pravý Londýn jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 340 bony různé druhy za 14,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
2: G. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G.

0: Fighters právě... Slováci ho třeba mají, my ho nemáme, každopádně.
1: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou za...
2: Tady ten naš...

0: kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší
0: bezkempu.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a pro Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Malet do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petý ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský čí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Bez potisku CZZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.nikdonedostane.

0: Rokový rádio, pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Jak vzniká
0: elektrárádio.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liš. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
1: Liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Má liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Má mě auto.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Má mě auto.
3: Koloběžku.
4: Má mě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: Má mě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: Má mě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně.
5: Všechno u nás doma.
4: Tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně.
4: Všechno u nás doma.
5: Mě vozí do školy.
4: No jasně,
5: všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
5: No u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás
5: doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
6: Maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: Uvažujete o novém.
7: Tohoto města.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční.
7: Města.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelným provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televize. Se spáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Máte vlastní dodávku
8: se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte s
8: režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Vance
8: na Vaillant.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z
8: Vance.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Vanby. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové.

0: férové partnerství. Registrujte se na VNI. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce kurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.práce kurýra.cz. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: www.práce kurýra.cz. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: práce kurýra.cz. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
0: Z. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autodma www.direct.auto.cz.
2: Attention!
3: Jen
4: www.direct.auto.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane.
4: www.auto.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane.
4: www.direct.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Protože
3: jen jednou

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kem.

protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný tanec. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz. Celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andalusku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lidi Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Latropical. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Latropical. Latropical. Latropical. Latropical. Jedinečný taneční týden. Latropical. Latropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Latropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu Pical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena. Omezena.

Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem.

Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospody. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, k tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich du, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Buď kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock 9 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fkový.

0: Korpiklány a jejich pecka Aita právě teďka dojíždí. Korpiklány a jejich pecka Aita právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si ta právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady v těch norských zemích, nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalových zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč jako zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsný kraj. Tak tam musí být prostě drsný rokeři. Nebo jako čím to je?
1: Já jsem moc rád, že jdeš s touhle otázkou za mnou, protože já jsem
0: prostě drsný rokeři, nebo jako čím to je? Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika.
0: Souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou tak klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový kapely a uvidíme, kam s tím dojdeme. Švédsku jsou takovýhle metalový

0: metalové kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost.
0: Vidle metalové kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
1: My můžeme mít jedinou
0: metalové kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska.
0: Víš, kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska.
0: Dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli Metalist. Z toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli Metalist. Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli Metalisti a Svalnateka. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli Metalisti a Svalnatej. Protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli Metalisti a Svalnatej. Hudba ještě, co je, by byli Metalisti a Svalnatej.
0: A byl bys jej svalnatej metalista možná?
1: No rozhodně, časem. Jedině prostě, dovedeš si to představit.
0: A byl bys jej svalnatej metalista možná?
1: No rozhodně, časem. Jedině prostě, dovedeš si to představit.
0: Já nejsem.
1: Jej svalnatej metalista možná?
0: No rozhodně, časem. Jedině prostě, dovedeš si to představit. Já nejsem svalnatej.
1: Jedině prostě, dovedeš si to představit.
0: Já nejsem svalnatej.
1: Taky ale...
0: Já nejsem svalnatej.
1: Taky ale uvidíme, co...
0: Nejsem svalnatej.
1: Taky ale uvidíme, co
0: no to je.
1: Taky ale uvidíme, co
0: no budou pro...
1: Taky ale uvidíme, co
0: no budou prostě tři sestry.
1: Uvidíme, co
0: no budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysát.
1: Co
0: no budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysát, jo. No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysát, jo. No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysát, jo. No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysát, jo.
2: Koupelnové
0: sestry Sunrise Avenue a taky kysát, jo.
2: Koupelnové ventilátory
0: a taky kysát, jo.
2: Koupelnové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.cz 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí, víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo na Basin 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Basin už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Basin na Otočku, je do dvojí stupenky. Nebo vyraž na Basin na Otočku, je do dvojí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
5: Basin.cz. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rockfest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už pod vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor. Už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu. Paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu nebo spoustu zásilek.

0: Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Parťák už od 499 000 bez DPH. Od 499 000 bez DPH.
1: Právě jste na
0: 99 000 bez DPH.
1: Právě jste na
0: 9 000 bez DPH.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna
0: bez DPH.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady se Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexikým se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouho. Všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane tě dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Ministroc. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Z účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Mladších 18 let na hazardní hře.
2: Z kosmetika, co má koule.
0: Let na hazardní hře.
2: Z kosmetika, co má koule. Z kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. Another it i sporek, žádný keci funkční věci. Another it, žádný keci funkční věci. Another it, BRDS keci funkční věci. Another it, BR věci. Another it, BRDS. Tegoro i BRDS.cz.

Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si u jího června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou běhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma fest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz Rock Radio. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock je slušná muzika. Wow!

0: Veš, omámen, vevra, omámen, ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma
0: ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
1: Tří jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si nasi. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté, ne více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90. Až ne, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Toho června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rock Radio.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.

CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě.

0: nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v... Pátek 12. června si užijete v Music... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice pod... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshitového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill ne- Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslavením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pát. Punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pát. Kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Hrajsun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin, Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června pro 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bylanech.

Change me, yeah.

The voice that used to fill the room.

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock Radio.

0: všichni sousedé. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovy sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Trvice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Sesli. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Sesli. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Seslevou tři... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Seslevou 30%. Není. Seslevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a 10%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na vč.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz. Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
1: .cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořic. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořic nedostane. Pořic si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio. Pořic si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem. Veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
5: Skladem a diskrétně.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent povolení v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
0: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do
1: léta. Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní. Tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggae.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarasha.
2: Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Opný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu, a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. CZ.
4: Nejvyšší čas
3: Tojarov CZ.
4: Nejvyšší čas slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.roko.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio CZ.

0: třetí pak ODS. Ta by získala 13,9. Skončili Starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS a 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze, když odmítla taky fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska naposledy daroval třeba i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň první kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne? Výmluvčí univerzity Pardubice Martina Macková.
1: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech sedmi fakult Univerzity Pardubice. A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne.
0: Tolik zprávy. Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Přehánti nás ještě budou čekat dneska opravdu...
0: Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Přehánti nás ještě budou čekat dneska opravdu po celé republice. Více méně s tomu nevyhneme vůbec nikdy. Přehánti nás ještě

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.

0: budou čekat dneska opravdu po celé republice, víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celé republice víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a večer nám to padne asi na 12. Ale tohle to počasí tady týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne týden fakt nestojí skoro za nic.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na dálnici D1 se
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 300.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se...
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, třetí pak ODS. 15% skončili starostové,

0: i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. BMW. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí.
0: Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky. A tentokrát na tři sestry do Plzně 26.
2: Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do
1: Plzně 26.
2: Jako
1: zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci.
2: Naštěstí rokeři nejsou z cukru.
1: Avenged Sevenfold z jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýlka bych si tady dal.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rock Radio. Rock. Rock je slušanje.

0: Rock.
1: Behind blue eyes.
0: Rock Radio.
1: Behind blue eyes.
0: Rock Radio.
1: Behind blue eyes.
0: Rock Radio. Slušnej rock.
1: Blue eyes.
0: Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

Discover. Discover. Discover.

0: které už proběhly dávno dávno.
1: Oni tam těch rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů.
0: A je dobrý, to je moc hezký, mimochodem. Ono je dobrý se o té muzice vždycky dozvědět něco navíc, protože takhle.
2: Proležela se váma matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš nyní s dopravou zdarma.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Pinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.

0: Přiletělo UFO
1: a řeklo doktor. UFO a řeklo doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc, no a který doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc, no a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co my? Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc, no a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
2: Hele,
1: Já
2: si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který
1: tato věc, no a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
2: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska.
1: Doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
2: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9.
1: O kterém mluvili, co myslíš?
2: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v
1: myslíš?
2: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába. Tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
1: No jo, to je pravda.
2: Oni tam těch
1: kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů,

0: 2026.cz.
1: Těšíme se
0: že dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběr.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu z
1: opa. Června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběr.
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme se
3: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří
3: hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areál. Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín.
4: My surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
4: Opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
4: Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Spotřební daň tvoří
3: hodně blízko u zvířat.
5: Spotřební daň tvoří
3: to u zvířat.
5: Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří 14 Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česk.cz. Pro bohatší Česko.
6: Zahrádkář se raduje.
5: Pro bohatší Česko.
6: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosa. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov adu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší na Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: No tož
6: domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: No tože seš mladý
6: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní.

0: zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Ty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesi alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy dopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projekt a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování ani výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vlým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant bílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Draží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost rychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sud. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte, najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti tam. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jak an, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokrádia na www. Rokový rádio CZ.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klusi v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.prague.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.prague.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a
3: kabáky.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle
3: a
2: už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké snake?
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na
3: na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale. Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené

0: obuv ví.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A uží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. A u portál.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v Parku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registr kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný polu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock.
2: V Praze a v Náchodě.
1: Rock. Radio.
2: A v Náchodě.

odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Ne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vašívejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil. Bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je služ do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: ať vás v létě ochladíme.
1: Koupit?
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Létíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60 se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky 1%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas. Albert.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Takatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc může. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studiového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. The MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
4: Potisk fotisk dárky, potisk dárky, byla vel, CZ.

0: Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 30. Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a za malou teďka dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to právě na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to právě máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na 3 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry. Chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry. Kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den.
0: Jde do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a
0: na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávající ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovna. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Čekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcetizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s...
3: Je?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou? 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledo?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klima. Pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích.
5: Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra.
5: Včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš
0: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na tenhle.
0: Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
0: Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go
1: oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegri ten let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Go balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete tak?
2: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také
2: teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let
2: v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný
2: let, letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem, pomenutelný let balónem,
3: tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let
3: balónem, tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800
3: padem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
1: Proletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte.
2: 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem.
2: 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vy...
2: korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte. Jděte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
1: Lid po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
1: Republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ. Akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Jak to má motor a kola dřív
4: či na zážitky.
2: CZ.
5: Jak to má motor a kola dřív či později s tím
2: CZ.
5: Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím motor a kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motos. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motortu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec, to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí. Motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion?
5: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
5: Na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Dávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz.
7: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodně... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně paliv.

0: karty v hodnotě 20 tuk se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů je 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
1: Šestileté jde poprvé, ten starší už byl.
0: Hezky. Ale tak to teda víš na koncert.
1: Šestileté jde poprvé, ten starší už byl. Hezky. Ale tak to teda výchovu
0: začínáte docela brzo, toho si moc vážíme tady.
1: Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
0: S tím naprosto souhlasíme. No a když teda půjdete na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili?
1: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost. Tři sestry taky zaplazou v Plzni a pekelný ostrov.
0: Tyjo, tak to cením a veru jen tak dál.
1: Jasně, my s tom budeme pokračovat. Výborně.
0: Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert, pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi. Tak jo, moc děkuju. Měj se krásně, ahoj.
2: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá, pusťte jim taky Nightwish.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá, pusťte jim taky Nightwish, Biffy, Clyro a nebo Vips.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Pomalíčka CZ. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Dnešních volízků na tři sestry tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš... Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš... Protože nemáte na... Chceš... Protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak... Protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli... tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, že juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům je let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha.
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu.
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma.
2: 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
2: 6 let.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Prokrát rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Nechte si udělat z vašeho...
1: Ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět...
1: No stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Rekbyty
1: na rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka kvality.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny.
0: Jak skvělá dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.
0: Dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.
0: Dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny
1: studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny
1: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď a
1: Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 60 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, novou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s a týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soli čelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Kup si auto v
3: 90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Dle srovnání k 3.6.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
3: K 3.6.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji.
3: Kým šestý.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. 20 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu je levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo.
5: K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.

0: A teď 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
1: Chutná jako krásný
0: CZ.
1: Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen. Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, že nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
2: Jahody.

0: Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku, tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumperskovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličité cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého oproti roku 2000. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého oproti roku 2000. Jejich produkuje množství emisí oxidu uhličitého oproti roku 2000. Jejich produkuje o víc než polovinu oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak na uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak na 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad až pro rok 2030? Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek. Největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění
0: ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění
0: Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění úspor energie v budovách i
0: Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistší dopravy. Ostrava investuje do modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají plný úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad jako i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad jako příklad může a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad jako příklad může posloužit tyto kroky mají podle dat největší dopad jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství dat největší dopad jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejší dopad jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy, rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších
1: hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snížení
1: nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí.
1: Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily naší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily významnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět tak. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky pravé hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté u sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté taky praváci. Tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houby. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany. Měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. Pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky.

Dabu et FM. Dabu et FM nebo na. Dabu et FM nebo na rádia. Dabu i FM nebo na rádia tečka. Dabu i FM nebo na rádia.cz. Dabu i FM nebo na rádia.cz. U i FM nebo na rádia.cz. Nebo na rádia.cz. Nejvyšší čas rádia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušnia.cz. Nejvyšší čas navštívit sluška.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový strakový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha,
2: kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno.
2: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí.
2: To praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí.
0: Zedník, malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekoník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonclahář,
1: ale ne, na to všechno

0: hořčáky. A u přírody zaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme Plzeň trápaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme Plzeň trápí bobři, kteří ničí anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme Plzeň trápí bobři, kteří hořčáky. A u přírody zůstaneme Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělství, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodí hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídí pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Je zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hornout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby dílo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to mě repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rock Radio, počasí.
0: Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rock Radio, počasí.
2: Jestli vyrážíte...
0: Pěkný den.
1: Rock Radio, počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak...
1: Rock Radio, počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak...
1: Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší, rozhodně... Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dnes. Houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska i z bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska i zítra i v pátek i v sobotu. Bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska i zítra i v pátek i v sobotu. Že venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska i zítra i v pátek i v sobotu. Když to tak zní, rozhodně pršet ještě bude i dneska i zítra i v pátek i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska do konce i zítra i v pátek i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska do konce na severozápad pátek i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska do konce na severozápadě Čech, můžeme taky podcast. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska do konce na severozápadě Čech, můžeme taky podcast nějaký bouřky. Zase podíváme konkrétně dneska do konce na severozápadě Čech, můžeme taky podkaz nějaký bouřky. Zase je tam konkrétně dneska do konce na severozápadě Čech, můžeme taky podkaz nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem na severozápadě Čech, můžeme taky podkaz nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to kladě Čech, můžeme taky podkaz nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to kladě můžeme taky podkaz nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně může. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat z stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách. Klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně teploty někde kolem 17 stupňů. Trošku na střídačku, každopádně teploty někde kolem 17 stupňů. Každopádně teploty někde kolem 17 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří
2: 17 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den.

0: Rok na psání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každého počasí. Rok Rádio. Doprava. Rok Rádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat.
0: Rok Rádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na...
0: Rok Rádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 umohl...
0: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 padlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z plynu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak se dejte... Prosím vás, sundejte nohu z plynu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak se dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak se dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Jestli projíždíte Roxy, tak se dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně tak se dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je ale za ulici Mimoňská, tam se rozjetý olej na vozovce. Údajně to je ale zatím ještě průjezdný. Bezručově tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici rozjetý olej na vozovce. Údajně to je ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění, a bez ranění se taky. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění, a bez ranění se taky. V Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění, a bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově. Tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění, a bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově. Báky, díky bohu bez ranění, a bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí. Bohu bez ranění, a bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. A bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat. Taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat už skolo v Šumperku. Tam ale můžete počítat už s kolonou.
2: Hledáte radost?
1: Tam ale můžete počítat už s kolonou.
2: Hledáte radost z jízdy?
1: Počítat už s kolonou.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové, nebo Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše ze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 7.
0: Rádio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty.
0: Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3
0: minuty.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme
3: ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný,
3: ale minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodince.
3: A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodince máme něco připraveného. Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodince máme něco připraveného. Protože my ještě pro vás tady v té hodince máme něco připraveného. Protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu. Tady v té hodince máme něco připraveného. Protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom připraveného. Protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. A já vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. A dostat ani tři, a ani čtyři. Ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků. Jak jenom snad dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků. No ale to se dozví dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků. No ale to se dozvíme až za 20. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků. No ale to se dozvíme až za 20 minut. 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
3: Není to skvělé, je to skvělé.
1: Trošičku jako Horst Fuchs.
3: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostate poslouchat i v následujících 30 minutách.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8 miliardové. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8 miliardové vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8 miliardové modernizaci původní elektrárny. Díky 8 miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením. Je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Buduje společnost ČES.

0: Vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodor. V následujících 30 minutách vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky v 30 minutách vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodor doležal, o tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodor doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodor doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a Linkin Park, bude taky Miloš Dodor doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to skvělé. Ano, já taky Miloš Dodor doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino. A není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
1: A taková nabídka se
0: dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
1: A taková nabídka se vyplatí.
0: Jejich Nino Soldado.
1: A taková nabídka se vyplatí. Platí.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

0: Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete si procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam vzali historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrají historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři. Budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři. Exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalu taky slaví svých pět. Protože právě tam hrajou traktoři. Exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalu taky slaví svých 25. Tam hrajou traktoři. Exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalu taky slaví svých 25 let na scéně. Exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalu taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři jenom v rámci Rockin festivalu taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají pár festivalů taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty. A komu tam taky pozvali další oslavence? Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy. No prostě muziky bude ale další oslavence. Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy. No prostě Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy. No prostě muziky bude až po. No Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy. No prostě muziky bude až po. No hodně.
1: Až po no hodně.
0: Alkohol, Kokotminy. No prostě muziky bude až po. No hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně. A deset. No prostě muziky bude až po. No hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A deset z vás může být u toho
0: až po. No hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A deset z vás může být u toho a dokonce normálně zarat.
0: No hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A deset z vás může být u toho a dokonce normálně zarat mikové. Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A deset z vás může být u toho a dokonce normálně zarat mikové.
0: Po no hodně.
1: No hodně. A deset z vás může být u toho a dokonce normálně zarat mikové. Stačí akorát, abyste na náš.
0: No
1: a deset z vás může být u toho a dokonce normálně zarat mikové. Stačí akorát, abyste na náš mail může být u toho a dokonce normálně zarat mikové. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovýradio.cz poslali fotku vaší kohesky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovýradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovýradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas studio@rokovýradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas @rokovýradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere to zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere těch 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere v pátek prajav din a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere v pátek prajav vždycky to ale říkám to pondělí
0: hele to nevadí ono
1: a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere v pátek prajav vždycky to ale říkám to pondělí
0: hele to nevadí ono prostě lidi
1: vybere v pátek prajav vždycky to ale říkám to pondělí
0: hele to nevadí ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek
1: ono tak prajav vždycky to ale říkám to pondělí
0: hele to nevadí ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek ono to totiž v pátek
1: vždycky to ale říkám to pondělí
0: hele to nevadí ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek ono to totiž v pátek je, takže hele to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně
0: by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu.
0: By to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte.
0: To dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte,
0: kdo víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia.
0: Jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10. V pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane. Ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No,
1: se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.

0: muziku stane 10 lístků.
1: No, je to tak.
0: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matra.
1: No, je to tak.
0: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matra.
1: Je to tak.

0: Hubičku.cz, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz, ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No,
0: nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a teď už Harley Bad Wolves.
0: Matrace za hubičku.cz.
1: No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen.
0: CZ.
1: No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen. No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. A teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. Teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. A jejich Jump.
0: Chceš mít ten Chceš mít ten správný drive a... Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu to Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu váží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte?
0: Tak rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte?
0: Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Zpět na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Sprof.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoť vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady a s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezdě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách.

0: kolonách zachovejte
1: ledu. To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. A v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete
1: klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodní
1: vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si na
0: Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
1: skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ. Vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ. Ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ.
2: Aktuální zpráva.
1: Nejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí
2: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní o financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je
3: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou
3: do hře, může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši soused. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionáři na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete... Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Hledáte práci, která...
4: Olvin.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Roci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabíráme smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na start různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a

0: Linkin Park a jejich peska Faint. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků.
0: A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10
0: lístků. Že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří.
0: Vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří.
0: 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov.

0: Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho...
0: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastní...
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
0: Z. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
2: Materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Dřív než začnu...
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš...
1: Rozumem, budujte srdcem.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: Budujte srdcem.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky 10. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. .com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
4: Hledáte
5: autodrombrno.com.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už
5: .com.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegri už vám přijde. Okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro... Okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž... Okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž
6: Dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách
6: jejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprosto
4: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát.
4: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na...
4: jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme
7: Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů. A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
4: Tak...

0: to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
0: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej a...
0: Pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek...
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firm pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitnej
2: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Cena?
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá? To se chystá.
6: Testovací dny u Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo... Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný SUV BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě najdete elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elex bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,60 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu.
6: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid
6: 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
6: 7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V auto
6: úsporných technologiích. BYD.com.
2: V auto Jeremiášova před
6: BYD.com.
2: V auto Jeremiášova před galerií
6: BYD.com.
2: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na... V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova. Auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz. Auto Jeremiášova.cz.
8: Rock Radio.
2: Cz.

DABu, v DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. AFM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. I odpoledne s Kubou a Petrem. Dnes s Kubou a Petrem. A Petrem.

0: Dejte, pište. A příští dvě hodinky jsou ve vaší režii a my se slyšíme samozřejmě zase zítra o 3 do 6.
1: Teď už Neil Young, Dimitri a taky Europe. Těšíme se na vás příště. Čus.
0: Čus.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
18: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
17: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
22: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
23: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelství.

0: hudeckou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

výzvy na povrch se derou a sedejí na plíce.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v 1000 metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v České Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha tvoří překážku na vozovce, nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rok na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 724 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5-minutovku od Queenu, Radio Gaga, a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
0: Rock Radio.

0: Tak, přátelé, to byly Queenie a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišů, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymysle, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla metalová diva a nádherná ženská šikovná zpěvačka Tatiana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka teda už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácela přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod? To by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a Pecka Goodbye. Co vy na to?
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: 21 Guns a taky samozřejmě Green Day, pecka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď se dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Nádherná odrhovačka, starý status quo a rock and roll overworld. Tak, a teď trošku přidáme tempíčko, volal mi se Marcel do ruku na přání a říkal, že bych chtěl nějaký starý Halloween nechat zahrát a nejlepší o tom budoucím světě, jak tenkrát to rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: inženýrkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Tak co, koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 milionů 450 tisíc, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 tisíc, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 miliony 890 tisíc a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 miliony 260 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
14: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr.cz.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady psálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě, Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš, ahoj kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina Panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele, Tome, tak ať ti to pěkně vyjde, ať ti to všechno vyjde, a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravej čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od MRNT a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie z Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow! Tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na vzání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak, to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na přání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kutrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první se nám sem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že bych chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daya a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den, ať to krásně večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.

0: klasice odmetli Enter Sandman, si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Radio ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že bych chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušní rockové muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že je sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

je to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na psání na Rock Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už do ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rock Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Románský.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika.